0: Hit Radio Orion.
1: Hello, it's me.

Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé České republice. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.

Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio Orion. Hit Radio Orion.
0: Zlepši si náladu.

Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.

0: nebo kytici pro radost. Naše prostory si můžete také pronajmout pro soukromé akce, oslavy, školení, setkání nebo zájmové činnosti. Přijďte na Dělnickou 14 v Havířově. DKV. Káva mezi květy. Místo, kde roste krása i smysl. www.kavamezikvety.cz.
1: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
1: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
2: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
3: Když jde o zdraví.
1: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.

0: www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio. Air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.

0: celníků a příslušníků vězeňské služby. Už dříve řekl, že vzrostou mzdy v bezpečnostních složkách v příštích 3 letech. Každý rok o 2600 až 2900 korun. Za 3 roky tedy až o 8700 korun. No a čeští fotbaloví reprezentanti dnes odehrají doma proti Anglii druhý zápas v Lize národů. Národní tým v sobotu v premiéře pod španělským trenérem Santim Deniou podlehl v Praze 1-2 Chorvatsku a v duelu proti bronzovým medailistům z letošního mistrovství světa bude ještě větším outsiderem. A teď se podíváme do našeho regionu.
1: Z Plumlovské přehrady se vynořila kamenná hráz středověkého rybníka z Lechov, zatopeného po dokončení přehrady ve 30. letech minulého století. Důvodem je výrazný pokles hladiny způsobený suchem. Stará hráz vedoucí napříč přehradou se v těchto dnech stala vyhledávaným místem pro procházky a netradiční výhledy na vodní nádrž. Neobvyklá možnost dostat se pěšky do míst, která jsou běžně pod vodou, láká lidi z širokého okolí. A jdeme rovnou na počasí. Dnes očekáváme na Moravě a ve Slezsku jasnou oblohu, ráno ojediněle s mlhami. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů.
2: Mega výprodej v motoparku. Motooblečení a doplňky se slevou až 70%. Vybavte se za skvělé ceny na motopark.cz.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Snídaně šampionů.
1: Je to tak. Krásné úterní ráno, 6:02. Zdravíme vás my dva.
2: Krásné úterý, doufám, že jste se vyspali a že jste ready na nový týden po svátku.
1: Je to přijde taková nuda tady teďka dneska.
2: Jak to?
1: No tak v pátek jsme vysílali z auta a dneska jsme zase tady ve studiu, jsme se zase vrátili do toho stejného prostředí, trapas, no. Tak my jsme rádi, že vy jste tady s námi. Krásné ránko ještě jednou. Coldplay, Little Sims, Burna Boy, tím začínáme, tak hezké ránko.
0: Hit Radio Orion.

0: Tohle Hit Radio Coldplay, Little Sims a Burna Boy. We pray, krásné ráno, v 6 hodin, v 6 minut, jsme tady my dva. Michal, Jasmin, přejeme hezké ránko. Je to zvláštní, co? Já bych se na to teda jako zvyk docela rychle, kdyby byl jenom 4denní pracovní týden, protože včera teda to pondělí, to bylo za odměnu.
1: To byla pečka, musím říct. Co jste dělali takhle ve sváteční den? Co jsi dělal ty, Míšo?
0: Člověče, já jsem ležel skoro celý den, já jsem odpočíval, já jsem musel odpočívat, protože my jsme v neděli, když se vrátím ještě o den zpátky, tak jsme si prostě otevřeli lahvinku.
1: Cucli, tak zvaný.
0: Trošku cucli a prostě včera jsme odpočívali, no, takže přiznávám se bez mučení. Co u Jasmin?
1: Já jsem byla za bráchou a jeho snoubenkou a šli jsme na takový rodinný výlet s jejich roční dcerou, kterou jsem táhla na zádech v takovém tom batohu na děti, takže já jsem si celkem mákla, no, musím říct.
0: To bych nedal. Já jsem byl rád, že jsem včera utáhl sebe, když jsem šel třeba na záchod a zpátky a to bylo všechno. Tak jak vypadalo vaše volné pondělí v případě, že jste měli volno? Samozřejmě je nám úplně jasný, že jste někdo byli v práci. Tak začíná minuta šampionu za malou chvíli. Tak nám napište, jak se jmenujete, odkud jste a co jste dělali včera o svátku v pondělí.
1: Číslo k nám 777 937 777, tak pište teďka.
0: Alexandra Sten, mistr saxobeat, 6 hodin 7 minut a my vám zítra přejeme parádní úterní ráno, tak pojďme na to.

0: Radio Alexandra Sten, mistr saxobeat. 6 hodin, 10 minut. Startuje minuta šampionů. Ptali jsme se vás, co jste dělali včera, pokud jste měli volno. Tak startujeme teď.
1: Lucka Rychnov nad Kněžnou běžela psí orienták.
0: Vlaďka Praha, 22 km túra v Krkonoší.
1: Michal Louny, výlet na rozhlednu Sněžník s přítelkyní.
0: Evča Frýdek, místek, pohodička a zákuseček.
1: Jarka Rožnov pod Radhoštěm, sbírání a smažení hřípků, procházka v lese.
0: Vicky Králíky, malý pěší výlet na pivko a suchý vrch.
1: Michal Valmes, úplná idylka, geocaching.
0: Lenka Rýmařov, manžel jí vyvezl loštice a tvarušky.
1: Lucka Hranice seděla u červeného vína s fajn společností.
0: Stáňa Hrejkovice, včera jsem dopolvařila a odpoledne sázela podzimní truhlíky, takže ani neví, že bylo volničko, ale bylo krásně.
1: Jitka Strpíst celý dopoledne sbírala ořechy v místní aleji, odpoledne byla běhat, no a pak má člověk taky 3 děti, že?
0: Pavel Němčice, výlet a sbírání hřípku.
1: Míla z Prahy celý víkend pomáhala stěhovat svýmu kamarádovi obchůdek.
0: A mě se líbí ještě zpráva od Martiny z Nového Jičína, taky jsme něco trochu popili. Hrozný. Tak aspoň jsme v tom nebyli sami.
1: Napsalo nám hodně Michalů a Michal má dneska svátek i ten náš, takže všechno nejlepší.
0: Počkej, to jsem vlastně.
1: No to si ty a vy
0: tak můžete další psát ještě další zprávy, pište, čekám na to. Hezké ráno.

0: Pink, Hit Radio, 7:15, pár minut k tomu, krásné ránečko, šampioni.
1: Musím říct, že tenhle ten víkend byl až podezřele dobrý, aspoň za mě, nevím, jaký z toho máte pocit vy, ale venku babí léto, skoro na tričko, do toho byly dny českého piva, takže sluníčko, pohodička, pivko. A ještě, jestli jste stačili vůbec registrovat, nám udělali radost český tenisový holky, který ve finále porazili Ukrajinu a máme normálně mistryně svět.
0: To je fakt parádní víkend, tak snad jste se ho užili i vy. Nicméně k tomu počásku, jo, opravdu krásný babí léto a teďka tady koukám na novinkách, článek ve 6:45 vyšlo, že říjen bude nadprůměrně teplý a moc nezaprší. A že by tyhle nadprůměrní teploty mohly vydržet po většinu měsíce až do konce měsíce.
1: No tak když po většinu měsíce, tak
0: měsíce, to tak to dopadne. Mě by zajímalo, jak má David na jeho svatební cestě vlastně. My totiž nejsme vůbec v kontaktu.
1: A nevíme, jestli teďka je v Japonsku nebo už na Havaji.
0: Jo,
1: vlastně.
0: Protože on to vlastně, ten jeho trip zakončuje na Havaji. Ano, takhle dobře se tady mají zpráva, pane bože, tak závidím mu to. Ale tak na té Havaji bude asi o něco teplej, nicméně my vůbec nejsme v kontaktu a ne, že bychom byli takový jako blbý kámoši, jo. Ale my ho necháváme bejt, ať si to prostě užije. A on už nám psal, že jo, a založil skupinu bývalý kamarádi z rádia a my jsme mu ani na tohle nereagovali. My ho prostě necháváme bejt, ale vypadá to, že mu je smutno, no.
1: No tak se těšíme, až se vrátí někdy v půlce měsíce.
0: To má být už, no jasně, tak za dva týdny cca. No tak se těšíme. Vy se můžete těšit na další hity. Shawn Mendes, Camila Cabello, Señorita, když jsme se bavili o tom babem létu, který má být až do konce října, tak hezké úterní ráno.
2: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
4: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
5: Lásko, jaký bys chtěla auto?
6: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
5: Ale já myslel, jakou barvu?
6: Barvu? Je tak to nevím.
5: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
7: Tak kápni božskou. Jak si to obešla? Nikdo se nestane nejlépe hodnoceným dodavatelem energií jen tak.
8: Ale pánové, jen jsem dělala, co lidi chtějí. Přehledná apka, jednoduchý přechod, ceny mezi nejnižšími na trhu a jistota až do roku 2029. Fonergy, nejlépe hodnocený dodavatel elektřiny a plynu. Férové ceny energií od Fonergy.
9: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
10: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
11: Když jde o zdraví.
12: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
13: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
14: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
15: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
16: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
15: Vážně?
16: Já mám Lelosy na sobě celý den.
15: Lelosy. Too comfortable to take off.
17: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí metr datového UTP kabelu Solarix kategorie 5E za skvělých 7 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
11: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
18: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagro i brds.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nehoda vás teď ráno může zdržet v Ostravě, došlo k ní v Orlovské ulici, kde se srazila dvě osobní vozidla. No a pozor si dávejte taky na dálnici D35 na kilometru 245 ve směru na Olomouc je odstavené nákladní auto s defektem. Lehce se tam vybočuje.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
2: Hit Radio Orion.

0: Je to těžký, co? Návrat do reality po prodlouženém víkendu, ale nějak to zvládnem. Robin Schulz, Alida In Your Eyes, 6 hodin 31 minut, tohle je Hit Radio, dobrý ráno. David, teda, je to David vlastně. David Račák pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Je půl sedmé, hezké ráno, na splašenou AI už prý existuje recept. Nvidia představila v pondělí nový bezpečnostní systém, který má držet AI agenty na uzdě i v okamžiku, kdy se pokusí překročit nastavené hranice. Pokud se o to agent pokusí, systém ho dokáže izolovat a zastavit během milisekund. Soud v americkém státě Utah nařídil propuštění 71-letého muže, který strávil několik desítek let v celé smrti. Muži odsouzenému k smrti za vraždu pomohl na svobodu test DNA, který se neshodoval s jeho vzorkem. No a vítěz pražského půlmaratonu z roku 2022 Kenyan Philemon Kiplimo dostal dvouletý zákaz startů za doping. 27-letý běžec měl 19. července při mimosoutěžní kontrole v Keni pozitivní test na chlortalidon, což je diuretikum, které může být použito k maskování přítomnosti jiných zakázaných látek.
0: Takže Kenyan si pomohl zakázanými látkami. Philemon si pomohl. Já jsem si vždycky říkal, že ty Kenyani prostě běhají, protože mají dlouhý nohy, no, než si občas něco tady jako šupnou, no. To je bordel. Pojďme na muziku. Tohle je srdcovka, tu jsme vybrali my dva s Jasmin, NSYNC, I Want You Back. No a pokud náhodou neposloucháte Hit Radio mezi 12 a 13, tak důvod je, protože vám hrajeme srdcovky, konkrétně Jirka Plnář, 5 a jednu vybíráte vy, tak pojďme na to. NSYNC, Night Radio,

0: 6.39, Damiano David, The First Time, tohle je Hit Radio. A já jsem smutnej, hele, moc.
1: Proč?
0: Zbouraj mi vysílače, čověče.
1: Vysílače?
0: Nezbouraj vysílače, teda Hit Radio, ale zbouraj mi vysílače, který jsem bral jako svý dva kámoše při nočních cestách domů. Vysílače Liblice u Českého Brodu. Mm-hmm. Mimochodem nejvyšší stavba v České republice. Ta půjde po 50 letech k zemi už za 2 týdny. Je to definitivní, jo. Oni už ničeho nejsou, na nich vysílal kdysi dávno Český rozhlas a tak dále, na AM vlastně ve frekvenci, a ten další provoz by stál necelých 200 milionů, aby to mohlo pokračovat, a nikdo se o ně nepřihlásil, jako nedivím se tomu na jednu stranu, ale za mě velká škoda. Já jsem tomu měl vztah a vždycky, když jsem se, a často jsem se vracel a vracívám vlastně z východních Čech od Hradce Králové do Prahy po dálnici, tak vlastně už od Hradce byli vidět, jak tam svítě, jo, 355 metrů, a já vždycky říkám, hele, vracím se, já mám po husíku, že říkám, vracím se domů a teďka mi je pošlou k zemi, jo, a já už asi 2 měsíce spřádám v hlavě plán, jak na ně vylíst, ale oni tam jsou čidla, tak to asi úplně nepůjde.
1: Mně se líbí tě vidět v téhletý poloze, jo, ještě s tím podkresem, co byl, že vlastně tě to opravdu dojímá je vidět.
0: Opravdu je to... Jako chápu, že ty vysílače už jsou k ničemu na jednu stranu, ale na druhou je to takovej fakt orientační bod, nebo opravdu takovej kámo, že vždycky jedeš domů, vidíš je tam a říkáš si, no jo, nazdar kluci, jo.
1: A tak to možná jako máme všichni něco takovýho, no.
0: No schválně, jestli třeba vy, kdo nás posloucháte, když jedete třeba někud domů, ať už z práce nebo do práce, tak samozřejmě potkáváte něco takového ikonického. A co kdyby vám to zbourali, no tak budete taky smutné jako já, že jo, samozřejmě. Nicméně pro zajímavost. A nejvyšší stavba v Čechách, tak ten rekord se přesune, až teda půjdou v zemi, na západ Čech. Bude to Plzeňský kraj. Mm-hmm. Nejvyšší stavba bude vysílač Krašov, který měří 347,5 metru. Mm-hmm. No tak od 12. října bude probíhat demolice, tak jestli vás to zajímá, já tam určitě budu stát
1: plakat,
0: a budu řvát. Abych neřekl životě, že mě dojmou vysílače, ty vole. Vysílače Liblice, tak my se s váma předčasně loučíme. Lime Pay na Rita Hora, For You, za malou chvíli taky 21 Pilots, tak krásné ráno, šampioni.
2: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
3: Hledáte novou práci v Česku nebo Německu? Přijďte na Den pracovních příležitostí od Hapy. Čekají na vás pozice ve výrobě, logistice i skladech, rychlý nástup a osobní konzultace. Potkáme se tento pátek v Impact Hubu Ostrava, nedaleko mostu Pionýrů, od 10 do 16 hodin. Hapy. Práce, aby život stál za to. Jedu vlakem.
4: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
7: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
9: Auto na celý měsíc zdarma? Ano, slyšíte správně. DR Automobiles je od 1. do 14. října v Avion Shopping Parku. Čekají na vás stylové vozy už od 350 tisíc korun. A navíc můžete vyhrát jedno z nich na celý měsíc zdarma. Stačí přijít k expozici a zapojit se do soutěže. DR Automobiles. Auto, které vás může překvapit. Více na dr-automobiles.cz.
10: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě?
3: S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
4: Stavební Nidek přináší mega akci. Prémiové cihly Poroterm za skvělou cenu a navíc při objednávce nad 200 000 korun od nás dostanete dvě palety věncovek zdarma s vývozem do konce listopadu. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro dvě palety věncovek zdarma. Více na dek.cz.
10: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí stehenní řízky bez kůže chlazené 1 kg za 109,90. Rabit, 90 řeznictví po celé České republice.
11: Basket, rychlost, akce, zážitek. 39. v 6 hrajeme proti Hradci Králové. Přijď nás podpořit. Vidíme se na Tatranu.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. V Ostravě stále pozor na nehodu v Orlovské ulici. Vyšetřování už by mělo končit a brzy tam projedete plynule a bez zdržení. K další nehodě pak došlo v Ostravské Horní ulici, kde jsou i záchranné složky. S opatrností by místo mělo být průjezdné.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: 21 Pilots, Hit Radio 6.54. Dobré ráno, šampioni.
1: O víkendu se na předávání cen MTV potkali dvě úplně jiný generace vlastně popových královen. Jo? Byla tam Taylor Swift, byla tam Madonna. Taylor, ta se stala nejúspěšnějším a nejvíce oceňovaným umělcem vůbec v celé historii udílení cen MTV. A Madonna, tak ta si zase tradičně drží místo v tom počtu získaných sošek. Ale co mě baví, že Madonna vlastně na MTV vystupovala ještě, když já jsem třeba nebyla na světě, jo? A možná taky spousta dalších posluchačů.
2: To je vlastně pravda, to mě nenapadlo. To ani já? Možná.
1: No,
2: asi,
1: možná.
2: Což si teoreticky, asi jo. No a přitom já třeba, když jsem byl menší, když jsem byl mladší, tak tu Madonu jsem si říkal, vždycky máma to poslouchá.
1: Jo, moje taky.
2: Říkám, Madonna, si tohle a člověče, já Madonu miluju.
1: Mě jako. Tím nakazila máma už tehdy, když jsem byla dítě, je fantastická, no.
2: No tak Madoně gratulujeme, že tam se sbírala teda všechny sošky, co šlo. Jo, to prostě jenom šla, jenom, podle mě tam přišla s košíkem.
1: Dejte mi to.
2: No ale my jsme vám taky minulý týden slíbili, tady byla řeč o Taylor Swift a slíbili jsme vám, že v pátek ráno vám zahrajeme song, který vydala v pátek ráno v 6. Jenomže my jsme vysílali z auta a tak nějak jsme na to trošku zapomněli a já jsem si na to víkendu vzpomněla, mě to mrzelo, člověče. A celý víkend si říkám, my jsme něco slíbili a nedodrželi. Normální slibotechny. Tak to je ono.
1: Tedy.
2: Patient Zero, jo. Je to Taylor Swift, já to jsem četl v komentářích na internetu, tak lidi jsou tak jako rozpůlený, jo. Jedna polovina to jsou ty Swiftáci, tak to je super, prostě paráda. A pak tam jsou ty druhý a říkají, no, to zní stejně, no. Když to porovnáme schválně, jo, s Opelite, je to úplně stejný, jenom tohle je trošku rychlejší.
1: Ale tak nepodsouvejme úsudek, pojďme si to poslechnout celý, ne?
2: Pojďme to zkusit. Taylor Swift, Patient Zero, Hit Radio 6.56, hezké ráno.

0: Dobré ráno vám přeje Vasil Erdalis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, ta se vyplatí.
2: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás

0: péče o to nejcennější, co máte.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Je 7 hodin, krátké zprávy a David Račák. Na jednání s premiérem Andrejem Babišem dnes do Prahy dorazí předsedkyně italské vlády Giorgia Meloniová. V sídle vlády a později v Kramářově vile budou u pracovní večeře mluvit o Evropské unii. Hlavně o přípravě budoucího unijního víceletého finančního rámce a otázkách evropské bezpečnosti. 7 zástupců států katolické církve a města Prahy se dnes znovu sejde ve svatovítské katedrále na Pražském hradě, aby otevřeli korunní komoru k uložení korunovačních klenotů. Lidé si klenoty mohli prohlédnout od 15. do 28. září. První 4 dny byly vyhrazeny školákům. No a hokejisté Třince budou v dnešním 6. kole Tip Sport Extraligy hájit dosavadní neporazitelnost a první místo v tabulce proti Kladnu. Doma se představí i druhé Pardubice, které vešla kola přivítají třetí české Budějovice. Celkem je v nejvyšší soutěži na programu 6 zápasů. A teď pojďme do našeho regionu.
4: I letos se v Ostravě můžeme těšit na vánoční kluziště. Město ho totiž podpoří 3 miliony korun. Osvětlené kluziště o rozměrech 30x15 metrů bude opět na náměstí doktora Edvarda Beneše. Už od 28. listopadu do 1. ledna. Návštěvníci budou moci využít půjčovnu bruslí, případně si je mohou nechat na místě nabrousit. Atrakce každoročně přiláká zhruba 25 tisíc lidí. A jdeme rovnou na počasí. Dnes očekáváme na Moravě a ve Slezsku jasnou oblohu, ráno ojediněle s mlhami. Nejvyšší teploty naměříme od 19 do 23 stupňů, na horách pak okolo 15.
5: Mega výprodej v Motoparku. Motooblečení a doplňky se slevou až 70%. Vybavte se za skvělé ceny na motopark.cz.
6: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
7: My jsme tady a vy taky, to je dobře, hezké ráno.
8: Krásný úterý.
6: Snídaní šampionů.
7: 3 minuty po 7 vám přejeme fantastické ráno. Hudba nachystaná, Jennifer Lopez a Pitbull on the floor, tím startuje další hoďka, tak jdem na to, šampioni.
6: Hit Radio Orion.
9: J-Lo.

0: Jennifer Lopez, Pitbull on the floor na Hit Rádiu v 7.06.
1: Otázka, kvůli který se společnost dokáže pohádat, je rozhodně ta, jestli koukáte na filmy s dubbingem, anebo v originálu. My Češi v tom máme celkem jasno, údajně 71% z nás dává u filmů a seriálů přednost dubbingu a originál pravidelně sleduje jenom 29%. Tak jak to máte vy?
0: No, pohádat společnost. My jsme byli schopni se o to poštěkat i doma, když moje chtěla se na to dívat v originále v angličtině a já samozřejmě v dubbingu. Jo. Takže já si myslím, ale že nějaký pořady nebo seriály na ty se nedá dívat, jako když už je vidíš nějak, tak už se nemůžeš pustit pak třeba v angličtině, nevím, třeba Sám doma mě napadá, jo.
1: No to rozhodně a Harry Potter je takovýhle věci. Já musím říct, že když jdu do kina na nový film, tak vždycky v originále s titulkama, ale když se na něco koukám doma, tak většinou stejně u toho dělám další věci a chci slyšet tam tu češtinu.
0: Mně totiž přijde, že ty filmy právě v těch kinech jsou nadabovaný čím dál míň. Než dřív, jako je můj pocit. Nicméně, teďka vlastně z minulý týden my jsme se koukali na Ano šéfe s Gordonem Ramsaym a tam to vlastně bylo nadabovaný, takže tam byl ten originál a do toho teda mluvil český hlas, že tam byly ty
1: přes
0: dva.
1: Sebe
0: přes sebe to bylo, jo. A tak si říkám, no tak, jestli to nechtělo číst ty titulky, prostě. Říkám, tak to necháme takhle. No a třeba po minutě jsem to musel vypnout, protože ty emoce tam chyběly, jo. Ten jako český dubbing super, to je jako klobouk dolů, ale nebyly tam ty emoce toho Gordona.
1: Jako český dabéry musím opravdu pochválit, protože ho máme jeden z nejlepších ve světě, ten český dubbing. Nicméně, jak to máte vy? Jestli koukáte teda na dubbing nebo na originál, jak to je u vás?
0: A existuje nějaký film nebo seriál, který byste si v originále prostě nikdy nepustili? Chceme to vědět, pojďte nám to nahrát jako hlasovku na 777-937-777 přes WhatsApp, nebo nám to sem hoďte klasicky zprávou. Budeme moc rádi, no a myslím si, že všichni budeme rádi za tohle. Sofian Mežmeš, Léto s tebou, přespívaná Jirka, tak pojďme na to. 7.08, krásné.

0: One Republic, 7 hodin 15 minut, tohle je Hit Radio. Hezké ránko. Dívat se na seriály nebo filmy v originále nebo s titulkama, s dubbingem? To je otázka, na to jsme se vás ptali. My jsme se tady s Jasmem bavili o tom, že na některé filmy prostě už nejde koukat v originále, třeba Sám doma, tady padlo. No a jak to máte vy, tak píšete třeba, že Simpsonovi český dubbing je naprosto geniální, souhlasím.
1: To máte pravdu. Pak je tady zpráva od Davida. Dobré ránko, v originále bych se nikdy nepustil žádný fantasy film, jako je například Pán prstenů, všechny Marmelovky, taky srdcovka Harry Potter. Český dubbing patří fakt jenom fakt jako jeden k nejlepším, natož slovenský Harry Potter, to je dobrá komedie. Hop, šup, prášok, metlobal a podobně, to je fakt.
0: To nevím, co to pili na Slovensku, když to tam když to dubovali. Taky píše Jana, ahoj šampioni, já koukám na filmy v originále nebo s dubbingem podle nálady a taky jestli u toho něco dělám, ale co miluju s dubbingem je film Forrest Gump, Vladimír Dlouhý je tam prostě dokonalý a ze seriálu miluju v češtině Přátelé, přeji krásný den. Já si fakt myslím, že když něco vidíš poprvé, třeba v tom dubingu, tak už si to pak nemůžeš pustit v tom originále. Tak taky tady máme hlasovku od Jany z Opavy. Pouštím.
2: Dobré ráno, vám jsem do studia. Dovedete si někdo představit Četníka ze Saint-Tropez v originále? Já myslím, že někdo z nás. Dokonce jsem někdy dávno četla, že když Finés slyšel Františka Filipovského, nadabovaného, tak se dokonce zajímal údajně, jestli neumí francouzsky. Takže to je jeden z mála příkladů, kdy náš dubbing opravdu je světový. Mimochodem jsem z generace, kdy jsme se angličtinu naučili. Takže určitě dávám přednost skvělému dubbingu. Hezky všem, zdravím z Opavy.
1: Filipovský byl legendární, to je jasné.
0: A ono asi je úplně jedno, jestli umíš nebo domluvíš anglicky, ale přesně jak říká Jana, když se chceš pustit k něčemu, co děláš, tak úplně třeba ne, tu angličtinu nechceš jako vnímat, tak prostě česky. Takhle, pojďme se dívat na filmy a seriály tak, jak to máme rádi.
3: Dívejte se mi sem, sem se mi oba dívejte. Ne, že bych proti vám něco měl, ale to mi zaplatí. Dám moc drahou.
0: Dostal jsem na Četníka normálně chuť.
1: Teďka jsi, pokud poslouchá tatínek mýho přítele, tak si se musel extrémně získat, protože ten miluje Četníky a furt o nich mluví pokaždý.
0: Tak možná máme program na večer, nicméně program na dalších pár minut je jasný. 7 hodin 17 minut a letí k vám tady paní Gaga a Bruno Mars. Die with a smile na Hit Radio. Tak hezké úterní ráno, šampioni naši.

0: Next to you, Die with a Smile, Lady Gaga, Bruno Mars, Hit Radio, chvíli po 7:45. Řešíme tady téma dubbing, jestli se dívat na filmy v českém dubbingu, anebo jestli máte radši originál s titulkama. No a píše třeba Luděk, zajímavá zpráva. Dobré ráno, řeknu možná nepopulární názor, ale český dubbing, jakkoliv je skvělý, je jeden z důvodů, proč Češi tolik neovládají cizí jazyky. Zkrátka jsme si zvykli, že nám to někdo přežvíká do češtiny, osobně jedině originál a je jedno zda v angličtině, islandštině nebo japonštině. Chci slyšet hlas herce a ne dabéra. Často to ubírá na emocích, někdy je to úplně mimo. V závorce Mel Gibson křičící vysokým hlasem Pavla Trávníčka: Svoboda! Ve filmu Statečné srdce mě děsí ze sna do dnešních dnů. Zdraví Luděk.
1: Já musím s tou první částí hodně souhlasit, že určitě nás to ovlivnilo v těch jazycích. Určitě to má nějaký dopad.
0: Děkujeme za zprávu. Taky píše Jana. Ahoj šampioni, ještě mě napadlo, že je strašný, když si zvyklí na konkrétní dubbing a pak to předabují. Hříšný tanec s hlasem Jiřího Pomeje nebo původní scout s Alexem Pisko změní i hlášky a už to prostě není ono. Hezký den, Jana. A to je vlastně pravda, napadlo mě teďka, když to čtu, Vánoční prázdniny s Chevy Chasem, jestli znáte ten film Griswoldovi.
1: Ty jo, tak to nevím.
0: Neviděli jste,
1: nevím.
0: Tak vy kdo víte, existují asi 3 nebo 4 dubbingy a jeden z nich je opravdu ten skvělý.
1: Já, kde mě to hodně naštvalo, tak byl Shrek. Jo, když tam je nějaká strašně vtipná písnička, která končí nějakým sprostým slovem a oni to pak předabovali a je to úplně jiný a každý, kdo zná originálního Shreka, myslím originální dubbing Shreka, tak je naštvaný, no. Takže jo, tam
0: tak
1: mě to taky nakrklo.
0: Neviděl. Tak určitě taky znáte nějaký takový film, který vám předabovali a už to prostě nebylo vončo. Díky za zprávy, díky, že jste se zapojili do vysílání, za malou chvíli další muzika, Weekend Blinding Lights a taky aktuální doprava, ať víte, jak to po ránu jezdí, tak hezké ránko, šampioni.
2: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
3: Nabídka pracovních míst.
4: Cítíte to napětí? To je energie pro vaši kariéru ve firmě TES Vsetín. Pro výrobu motorů a generátorů hledáme posily s elektrovzděláním. Mnoho dalších pozic s širokou nabídkou benefitů naleznete na tes.cz. Baví vás stroje a máte rádi, když všechno šlape jak má? Tridas z Valašského Meziříčí hledá technika linky. Nabízíme zajímavou práci a volné víkendy. Více na tridas.cz.
3: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
5: Jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
6: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. 211.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
7: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí metr datového UTP kabelu Solarix kategorie 5E za skvělých 7 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
8: Rozumíš mi?
9: Snad abych šel.
8: Miluješ mě?
9: Nemáš třeba hlad?
8: Posloucháš mě vůbec?
9: Promiň, čeká na mě kamarád.
8: Ty jsi vážně takovej sobec.
9: Jak to mezi nimi dopadlo, se dozvíte v aréně.
8: Premiéra inscenace Sexuální perverze v Chicagu v režii Ivana Krejčího v sobotu 31. října.
9: Více na divadloarena.cz, na jeho sociálních sítích nebo na pokladně divadla.
10: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
11: Řešíte, jak ušetřit za vytápění? Nebo se připojit k tepelné síti? Přijďte to probrat osobně. Veolia Energie pro vás otevřela nové zákaznické centrum v přízemí komplexu Nová Karolina Park v Ostravě. Od pondělí do pátku vám naši odborníci rádi poradí. Veolia Energie. Více na vcr.cz.
12: Dopřejte si vše, co máte na vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy a získejte cenové zvýhodnění až 65 000 korun. Nyní navíc s balíčkem služeb jen za 5 400 korun.
13: Navštivte nás. Autoheller Ostrava. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
14: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: Klára Purkartová. Začíná se to štosovat na dálnici D1 na kilometru 171 ve směru na Prahu stojí nepojízdné vozidlo. Některá auta tam vybočují, tak si dávejte pozor. No a dál pozor taky v Ostravě v Horní ulici, kde se řeší nehoda osobního auta. Místo je s opatrností průjezdné.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
2: Hit Radio Orion.

0: The Weeknd. Už aby zas byl co? Prodloužený ideálně. Blinding Lights, Hit Radio 7.31, pojďme na ranní update s Davidem.
1: Ranní update.
2: Je 7:30, hezké ráno, šoférům elektroaut možná odpadnou povinné zastávky na kafe. Koncern Geely totiž představil novou technologii extrémně rychlého nabíjení pod dohledem AI. Při testech se povedlo nabít auto z 10 na 70% kapacity za pouhé 4,5 minuty. A to už se blíží klasickému tankování. Takový úspěch vůbec nečekali. Zdravotní sestry ze Stotské nemocnice na Plzeňsku se oblékly do retro uniform. Reakce od pacientů je příjemně překvapily. Ještě větší ohlas měli jejich stejnokroje na sociálních sítích, kde video zhlédly už stovky tisíc lidí. No a tohle je nevídaný skandál. Slavný Cristiano Ronaldo zůstal během zápasu portugalské reprezentace celý zápas na lavičce náhradníků. A mimořádná situace ho taky rozladila. Po závěrečném hvizdu si neplácel se spoluhráči, ani nepozdravil diváky. No, takovou situaci nezažil 20 let.
3: A proč tam seděl teda, nebo?
0: No já nevím, tak kdybychom tady měli Davida, možná by nám poradil, ale říkám si, tak proč nevstal, no. Že se teďka stěžuje 20 let, když má to měl stát, má nohy, ne? Boha. Pojďme soutěžit, je tady rychlá pětka, za malou chvíli si s náma můžete během pár okamžiků vydělat na nový šatník. V rychlé pětce hrajeme o voucher na 5000 korun do Citizen.
3: To je takový takzvaný oblečení do městský džungle, jo. Odolá to špíně, potu, pachu, všemu. A za chviličku může být vaše, tak kdo chcete, pište, chci soutěžit na 777-937-777.
0: Je vlastně ideální na vesnici oblečení, prostě všude.
3: Taky všude.
0: Tak pište, jednoho vybereme a voláme zpátky. Hezké ráno.

0: ráno, tohle je Sia a Kendrick Lamar a tohle bude Rychlá pětka.
1: Rychlá pětka.
2: Pět rychlých otázek, za který dneska můžete získat voucher v hodnotě 5000 korun na nákup oblečení Citizen. Tak kdo se o to pokusí?
0: Bude to Lucie. Lucie, krásné ráno.
3: Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Dobré ráno.
0: Jak máte ve Frýdku místku? Taky tak hezky jako tady u nás v Praze?
3: Ano.
0: To je prima. To vypadá... vypadá... Ano?
3: Akorát je tu zima.
0: No tady taky, ale vypadá to na hezký den, babí léto. Tak pojďme pět otázek, které teď dělí od výhry voucher v hodnotě 5000 korun na nákup oblečení Citizen. Tak připravená?
3: Ne. Jo, jo.
0: Jo, ty tam máš pomocníky. Kdo tam všechno je s tebou v autě?
3: Vojta, toho zrovna vezeme do školy a Amálka.
0: Ahoj Vojto.
2: Ahoj, ahoj.
0: Ahoj Amálko.
2: Tak vám držíme palce a jdeme na první otázku.
1: Otázka první. Pět vteřin na odpověď.
2: Jaký byl včera svátek? Byl to Den české státnosti anebo Den boje za svobodu a demokracii?
3: Den české státnosti.
2: Jo.
0: Vojto, tak to jsem hezký, dobrý.
1: Otázka druhá. Čtyři vteřiny na odpověď.
0: Jaký sport hrají Karolína Muchová a Linda Nosková, které se o víkendu staly mistryněmi světa?
3: Tenis?
2: Dobře.
0: Šumem.
1: Otázka třetí. Tři vteřiny na odpověď.
2: Kolik slabik má Citizen?
3: Tři?
2: Ano.
1: Otázka čtvrtá. Dvě vteřiny na odpověď.
0: Lidi, budete vědět, jaké číslo dostanete, když otočíte devítku vzhůru nohama? Ano. A poslední, pátá.
2: Probíhá právě teďka babí léto nebo dědovo léto?
3: Babí.
0: Fakt to.
2: Babí.
0: Babí léto a vy máte výhru voucher v hodnotě 5000 korun na nákup oblečení Citizen. Vojto, ty seš frajer, čověče. Já bych takhle po ránu nevěděl takhle rychle odpovědi.
2: No ty ani večer.
0: Gratuluju, ani večer. Tak Vojto a Málko, jak se těšíte do školy, co?
3: No a Málka nechodí do školy.
0: Ano.
3: Ale mi se chce do školy.
0: Tobě se chce do školy?
3: Ne, nechce.
0: Nechce. Divný. Tak Lucko, Vojto a Málko, děkujeme za soutěž, mějte se krásně, dobře dojďte, Vojto, ať ti to dneska uteče ve škole a mějte se krásně.
3: Vy taky, nashledanou.
0: Ahoj, čau lidi.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
0: A teď něco pro vás všechny, kdo ladíte. Miluju, snad i vy, Eva Farná, Perpetuum Mobile, tak hezké ráno z Hit Rádia.

0: opustit už ne.
1: Taky vás to tak baví. Eva Farná, Perpetuum Mobile, 7.42 na Hit Rádiu, krásný ranko.
2: Je to paráda, stejně tak teda venku musím říct, že celý týden nás čeká nádherný babí léto. Pokud vy jste už uklidili zahrádky, vytáhli zimní bundy, tak chyba, protože asi nás čeká takový to jako odškodný za všechny ty propršený víkendy v červenci, co byly. Má být až 25 stupňů a to celkem dlouho.
1: Fantastický, no mě překvapilo, možná to máte podobně někdo, kdo posloucháte, že my pořád máme v noci otevřenou větračku, okno, a ono v noci není úplně teplo, takže tě to v noci probudí, že tě je zima, ale prostě nechce se ti vstát, tak to nějak prostě tak se zapalíš do té deky a nějak to vydržíš, jo. Ale co chci říct, tak včera právě přes den jsme měli taky otevřený balkonovky a okno a teďka nějak fouklo a bylo cítit takovej něco mezi letním
2: a podzimním
1: vzduchem úplně, a říkám, já jsem tam stál u toho. To je ono, to voní. Takže tohle si budeme moc užívat minimálně do konce týdne, my jsme se o tom bavili už ráno. Že snad celý říjen by mohl vypadat takhle parádně, hezky, slunečně. Tak dobrých zpráv není někdy dost. No a když se bavíme o tom létě, tak zkusíme tady toho fešáka ze Španělska. Enrique Iglesias, Nadia, za malou chvíli taky aktuální doprava. Hezký ráno.
3: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
4: Triogas je tu pro vás. Kvalitní okna, dveře, vrata, žaluzie. Pojďte s námi ušetřit za energie. Spolehlivá rodinná firma s tradicí a bohatým sortimentem. Triogas je tu pro vás. Navštivte vzorkovou prodejnu ve Valašském Meziříčí nebo Hlučíně. Vše vyřešíte hned i na triogas.cz.
5: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
6: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
5: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
9: Už žádný, mami, restartuj to.
10: Už se mi nesekne při penalti.
11: Už nespane, když páříme s klukama.
8: Nová Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
13: Auto na celý měsíc zdarma? Ano, slyšíte správně. DR Automobiles je od 1. do 14. října v Avion Shopping Parku. Čekají na vás stylové vozy už od 350 tisíc korun. A navíc můžete vyhrát jedno z nich na celý měsíc zdarma. Stačí přijít k expozici a zapojit se do soutěže. DR Automobiles. Auto, které vás může překvapit. Více na dr-automobiles.cz.
14: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
15: No jasně, z MND, to jde.
14: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
16: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 41 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás nyní dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října, tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na Dek.cz.
17: Zastavte se tam, kde voní čerstvá káva a rozkvétají krásné okamžiky. DKV, káva mezi květy, kavárna a květinářství v jednom. Dopřejte si lahodnou kávu, sladký desert nebo kytici pro radost. Naše prostory si můžete také pronajmout pro soukromé akce, oslavy, školení, setkání nebo zájmové činnosti. Přijďte na Dělnickou 14 v Havířově. DKV, káva mezi květy, místo, kde roste krása i smysl. www.kavamezikvety.cz.
18: Se Zakovám v Ostravě, Opavě a Třinci vyřeší ucpaný odpad, zmonitoruje kanalizaci a nebo vyveze žumpu. Auta mají malá pro domácnosti a velký mašiny na těžký kál, i na ten nebezpečný. Tak nečekej a volej Se Zako.
0: Nové Penny Kostelec na Hané. Zítra, 30. září, otevíráme v 7 hodin. Přijďte si třeba pro čerstvý rohlík jen za korunu nebo Prosecco 0,75 litru za 59,90. Těšíme se na vás v Penny Kostelec na Hané, Smržická. Penny.
10: Žádné streamy, žádné algoritmy. To nejlepší z 80. let. Hit Radio 80. Na našem webu i v aplikaci Radia.cz.
19: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Vážnou nehodu teď hlásíte z dálnice D1. Pozor na kilometru 200 ve směru na Prahu, kde se srazily dva osobáky. A bourá se taky na průtahu s Zlínem na třídě Tomáše Bati. U křižovatky se Šrámkovou ulicí je to havárka osobního auta, tak i tam opatrně.
20: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
21: Pořád jste tady.
22: Tak to dělají šampioni.
21: Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Radio 7.54. Dobré ráno. Jestli vám svítí v autě rezerva, tak s ní možná buďte ještě dva dny kámoši. Od čtvrtka mají totiž paliva zlevnit a na jedný nádrži můžeme nechat v peněžence zhruba tak 100 až 150 korun, protože už od pozítří, od 1. října, bychom měli tankovat levněji, vláda zastropuje ceny paliv.
1: Takhle, jestli máte dojezd třeba 7 kilometrů, tak asi do čtvrtka nečekejte.
0: Já bych to dal. Hele, na palubáku dojezd 7 kilometrů a já si říkám, čtvrtek je blízko, tak to zvládneme. No, klesné spotřební dáně, taky budou zastropovaný marže a asi vás zajímá, mě to taky zajímalo, o kolik teda ty paliva budou asi levnější. Asi o 2-3 kačky, no.
1: Tak kačka.
0: No, tak jako lepší, než drátem do voka. Ale tak mohli by to, ještě trošku, tak kdyby to bylo o 10 třeba, jako asi bychom se nezlobili. Takže pojďme si společně nastavit pravidla, jo. Dneska ani zítra rozhodně netankujeme plnou. Dneska tankujeme jenom tolik, abychom ve čtvrtek hrdě dojeli k pumpě

0: Dobré ráno vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Akce týdne Komošrotu Barco. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 Kč za kilo. Barco. Výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Je 8 hodin, krátké zprávy a David Račák. V mnoha knihovnách po celé České republice dnes začíná jubilejní 30. ročník kampaně Týden knihoven. Do akce se zapojí přes 400 knihoven. Letos se kampaň představuje v nové vizuální identitě a nese moto 1000 podob čtení Nekonečno radosti. V plánu jsou besedy nebo autorská čtení. Obavy týkající se umělé inteligence by měly být brány vážně. Nejedná se o fake news. Řekl to papež Lev 14. v letadle, kterým se vracel z francouzských Met do Říma. Papež nicméně zároveň dodal, že nepropadá panice. Debata o rizicích spojených s AI v posledních měsících zintenzivnila. No a hokejisté Karlových Varů zvítězili v dohrávce 5. kola extraligy na ledě Sparty 1-0. Před nejvyšší návštěvou dosavadního průběhu sezóny 13 424 diváků rozhodl jediným gól 1-0. Před nejvyšší návštěvou dosavadního průběhu sezóny 13 424 diváků rozhodl jediným gólem v čase 24:06.

0: Neobvyklá možnost dostat se pěšky do míst, která jsou běžně pod vodou, láká lidi z širokého okolí. A jdeme rovnou na počasí. Dnes očekáváme na Moravě a ve Slezsku jasnou oblohu, ráno ojediněle s mlhami. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů.
1: Mega výprodej v Motoparku. Motooblečení a doplňky se slevou až 70%. Vybavte se za skvělé ceny na motopark.cz.
2: Dobré ráno, šampione.
3: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak,
4: jsme tady pro tebe.
3: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
5: Ahoj, hezký ránko.
2: Krásný úterý.
6: Snídaně šampionů.
5: Hele, taky ses na chvíli zasekla, protože já s tím mám od rána trošku problém. Já kolikrát jsem to řekl, třeba 6krát, že je pondělí.
2: Je to tak.
5: Tak je úterý, díky bohu za ty dary. A pokud vás ten prodloužený víkend bavil, chápeme, už možná vylížíte další, který bude klasický. A pokud máte problém se po těch třech dnech volna, pokud jste měli se rozhýbat, tak něco pro vás.
7: Když nemůžeš,
5: to by mohlo pomoct. Tohle jsou Merajové, když nemůžeš, tak přidej v 8.03. Krásný ráno.

0: 6 minut po 8. Ladíte Hit Radio, za to díky, tohle jsou Miraj.
1: Představte si, že přijdete do nějaký obrovský haly na Novém Zélandu a proti vám je postavených 300 dokonale učesaných morčat. Tak přesně to se tam stalo na Novém Zélandu teďka o víkendu, protože vybírali to nejlepší morče z celé země a rozhodovali o tom v porotě primárně Češi, jo, převážně. A já si říkám, kdo jiný?
0: No jasně, kdo jiný by tam měl být jako rozhodčí, protože já si teda myslím, doufám, že tomu nejsem sám, že my jsme prostě morčečí... Morčecí velmoc, jo.
1: Já nevím, protože, jak teď, ale když si rozhodně.
0: No v devadesátkách jsme buď měli morče, křečka, a nebo pak, co si tak

0: Vzpomínám rodiče, kteří nám lhali, že zvířátko odjelo na farmu. Proč? A proč už není? No, je na farmě.
1: Hele, taky jsme měli morče. U nás teda to morče nedopadlo moc dobře, byť je mamka veterinářka, moc se to nepovedlo.
0: No to ale. U nás teda, kolik je, po 8 už můžem, děti jsou ve škole. Já si vzpomínám, my jsme měli teda křečka a on takhle jednou, a on to je celá smutný příběh, jo.
1: No.
0: Jsme měli na balkóně, prostě v kleci, a on se z toho nějak dostal ven, jo. A najednou se takhle odevřela a ten křeček skočil dolů z toho balkónu. Tak jsme pro něj šli, on tam prostě ležel, nohy nahoru, tak jsme ho prostě, že mu teda jako vystrojíme pohřeb, jsme ho dali do popelnice a on najednou, hop!
1: Tak jsem tady!
0: Hej, tak jsem tady! Já jsem si dělal prču!
1: Hele, tak ale to máme nějakou podobnou story. Nám teda z balkonu nevyskočil, to zase jiný zvíře. Nicméně mamka dala křečka na balkon taky v jeho kleci, když uklízela byt, jenže byl asi leden nebo něco takového a ještě mu předtím dala nějaký salát, který ho nějak nafouknul, neudělal mu moc dobře a zapomněla ho na tom balkoně. Takže Filipek dofilipkoval.
0: No tak ten náš, ten to přežil, no, protože já jsem vlastně mi došlo, že nejenom kočky teda asi mají 9 životů, ale i ten náš křeček. Jak pak skončil, tak to už je historie, to už je strašně dávno. Tak co vy, měli jste nějaký takový zvíře, měli jste morče, anebo jste měli toho, to morče basic, rovná se křečka?
1: Dejte nám vědět číslo k nám 777-937-777 a kromě toho, jestli jste ho měli, tak jestli máte taky nějaký bizarní zážitky s ním.
0: Můžete nám to poslat jako hlasovku na WhatsApp, nebo budeme rádi za klasickou zprávu. Teď další hity. Tohle je Ava Max. Hezké ráno.

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno. David Guetta, Terry Swims, Stones and I. Ve čtvrt na devět, krásné ránko, šampioni. Bavili jsme se tady o tom, že na Novém Zélandu probíhal závod morčat a kdo jiný to mohl soudit než rozhodčí z České republiky, protože shodli jsme se na tom, že Česká republika minimálně v 90. byla taková morčecí velmoc, křečková, jo, všechno dohromady. Ptali jsme se vás, jestli máte nějaké takové příhody s křečky nebo s nějakými různými zvířátky. Jak to třeba s nima dopadlo, nás zajímalo. Přišla hlasovka od Mirka.
1: Jsou faktoráci. No tak, já jsem měl křečka jako dítě, samozřejmě jsem na něj zapomněl, takže skoro chudák umřel. A můj tatínek ho teda jako rozdejchal injekční stříkačkou, vodu do úst. A tak nějak jsem dostal teda samozřejmě vydržkováno. A tatínek říkal, že se o něj bude starat sám. A jednou ho šel takhle krmit a šel s ním náš vlčák Rex. No a od té doby jsme křečka neměli.
2: To je strašný. To je strašný, ale podobných zpráv tady je víc. Péťa třeba píše, já jsem vyprávěla o tom, jak nám zmrznul morčák, tak píše, dobré ráno, tak já jako malá měla morčátko Ferdu. Jo, taky jsme měli i Ferdu. A mám zážitek z opačného teplotního spektra. Byli jsme na dovolené s našima a Ferdu hlídali babička s dědou. No a museli se s ním přesunout vlakem a byla zrovna velká vedra. No a milého Ferdu mi v přepravní bedínce doslova upekli. Smutný konec jinak veselého morčete. Vždy, když jedu ve vedru vlakem, tak si na něj vzpomenu. Mějte se krásně.
0: Strašně zajímá, my jsme chtěli nějaký příběhy s morčatama, nějaký hezký, že jak jste se s nima hráli. A prostě zatím chodí jenom zprávy o tom, jaký jsme všichni prostě tyrani, jo. Taky píše Šárka, dobré ráno, měla jsem donedávna morče Lojzika, no původně to byla Líza, ale v pubertě se ukázalo, že je to vlastně kluk. Dožil se 8 let, každopádně vteřina například broušení zubů stála více k dentální hygiena pro celou rodinu, ale byl to mazlik a stýská se nám. Pěkný den, Šáry. A úplně nakonec tady máme hlasovku, která je vlastně Jasmin tak trochu jako pro tebe, protože ty jsi říkala, že vám zmrznul na balkóně, křeček. Tak kluci, něco vzkazuje.
3: Nechci vám to kazit s tím zmrzlým křečkem, ale křečkové se v zimě ukládají do spánku.
2: To bylo morče.
3: A možná, kdybyste ho přinesli zpátky z toho balkonu, tak by prostě žil.
0: Ale křeček ne. Nebo morče, prostě říč, morče je nafouklý křeček jenom.
2: Ne, ale já jsem říkala, že tam byly dvě věci. Jednak ho máma dala v té bedínce na ten balkon, kde zmrznul, a do toho mu předtím dala nějaký špatný jídlo, po kterém se nafouknul, a byla to prostě takzvaná dvojitá rána.
0: No my jsme si takhle dělali z křečka morče, že jo, protože on se vždycky nadspal a jak měl ty nadspolý tváře, tak pak je vypadal chvíli jako morče, než to všechno spořádal. Marshmallow, Jonas Brothers, díky za vaše trochu morbidní zprávy, jdeme dál, hezké ráno, zítra 8:17.

0: Chvíli po čtvrt na 9 Hit Radio Fuších, další hity za moment, třeba tohle. Leony, zahraje i Tom Walker, Leave Light On, no a myslíme i na vás, kdo nás máte sebou v autě, bude doprava, hezké ráno.
1: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
2: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
3: Jupi!
2: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
3: Rozložte nové možnosti.
2: Když mobily,
3: tak Mironet. Klikni dvakrát.
4: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí metr datového UTP kabelu Solarix kategorie 5E za skvělých 7 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
7: Auto na celý měsíc zdarma? Ano, slyšíte správně. DR Automobiles je od 1. do 14. října v Avion Shopping Parku. Čekají na vás stylové vozy už od 350 tisíc korun. A navíc můžete vyhrát jedno z nich na celý měsíc zdarma. Stačí přijít k expozici a zapojit se do soutěže. DR Automobiles. Auto, které vás může překvapit. Více na drautomobiles.cz.

0: nebo kytici pro radost. Naše prostory si můžete také pronajmout pro soukromé akce, oslavy, školení, setkání nebo zájmové činnosti. Přijďte na Dělnickou 14 v Havířově. DKV. Káva mezi květy. Místo, kde roste krása i smysl. www.kavamezikvety.cz.
1: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
2: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
3: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
2: Vážně?
3: Já mám Lelosy na sobě celý den.
2: Lelosy. Too comfortable to take off.
4: V řeznictví Rabbit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabbit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí stehení řízky bez kůže chlazené 1 kg za 109,90. Rabbit. 90 řeznictví po celé České republice.
5: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči opatrně na dálnici D56, nehoda je na kilometru 43 ve směru na Ostravu u Paskova. Průjezdný je tam jeden jízdní pruh. A pozor taky na D1, na kilometru 217 směrem od Vyškova na Brno leží přímo na vozovce roztrhaná pneumatika.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio Orion.

0: Tom Walker, Leave a Light On. Je přesně 8:30, vy si dáváte úterní Hit Radio a Jasmin si tady dává croissant. Řekni něco. No jasně, já to věděl. Pojďme na ranní update s Davidem.
1: Ranní update.
2: Je 8:30, hezké ráno, britská firma vyvinula banán, který po oloupání nezhnědne 1 až 2 dny. Čeká už jen na poslední spálení pro prodej v Anglii. Důvod je docela praktický, podle britských údajů se kvůli hnědnutí vyhodí obrovské množství jedlých banánů. Už žádné zdlouhavé dokazování přestupků, potyček nebo jen odlišných názorů. Koordinátoru dopravy v Moravskoslezském kraji evidentně došla trpělivost a vybaví své revizory přenosnými kamerami. Nosit je budou při všech kontrolách v regionální autobusové a železniční dopravě. No a zajímavý žebříček se stavují každoročně v Maďarsku. Slovo sex vyhledávali letos na internetu nejčastěji z celého Maďarska obyvatelé malé obce Nemesrádó západně od Balatonu. Jen pro zajímavost, obyvatelé hlavního města Budapešti se nedostali ani do první desítky. Zajímavé by bylo, která obec by to byla v Česku.
0: No, to je zajímavý. Tak která obec by to byla v Česku? Já si myslím, že my nemusíme pátrat, v jaký obci kdo nejvíc vyhledává tyhle pojmy, protože my ty města a vesnice už máme přímo pomenovaný. Tomáš Pičín, Tomáš Kozomín, Řitku.
3: Vojetín.
0: Přesně, nedaleko Českého Krumlova Kokotín, na jihu Čech Šukačka. To je hned, ale fakt to existuje. Beyoncé Single Ladies. Pojďme na to. Mimochodem tohle, jestli někdo chodíte často na svatby, tak to se vždycky pouštělo u toho házení kytice, že jo? Ale to už tady vystřídala dneska Raya Where is my husband.
3: To je fakt.
0: To je fakt. Takže pojďme zaspomínat na tuhle klasiku, možná i vy jste na to chytala květinu, ženo. Beyoncé Single Ladies, hezké ráno.

0: Sofie.
1: Tohle je Alvaro Soler na Hit Rádiu, krásné ráno Sofie v 8.39 a Jasmin, mě to normálně chybí. Mně to chybí, kdo pak to zvoní a vy nám píšete, že vám ta soutěž chybí taky.
2: Kdo pak to zvoní s Hit Rádiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: My jsme na vás celé září, od začátku září v 7 hodin 10 minut tady virtuálně zvonili Péteru. Vaším úkolem, pokud jste byli zaregistrovaní, bylo se jít podívat před dům, jestli tam náhodou nestojíme, měli jste na to půl minuty. Dohromady jsme rozdali 100 000 korun, v pátek bylo velké finále, Šárka z Nymburka vyhrála 50 000.
3: My jsme celý pátek vysílali od 6 do 9 ráno z auta, jeli jsme opravdu za Šárkou do Nymburka a bylo to strašně hezký předání. Šárka nám psala pak ještě v neděli, tady na Instagram píše: dobrý den, v pátek jste u mě zvonili a díky vám jsem zažila jeden z nejhezčích momentů mého života. Vy i Michal jste úžasní. A pak psala, co ještě udělá s tou výhrou, protože původně moc neměla nějaký plán, takže bylo to strašně hezký od ní i zpětně dostat takovouhle zprávu.
1: No, my jsme se ptali, samozřejmě to je klasika, když něco vyhraješ, co uděláte s těmi penězi? A ty, nevím, to jsou promyslet nejdřív. A co ona napsala vlastně?
3: Že by si koupila nějaký další hudební desky do sbírky, takže vlastně to vrátí takhle do hudby, to je hezký.
1: Nějaký LPčka, hezký. Tak jak to v pátek ráno znělo? Pojďme si dát krátkou ukázku.
0: A někdo nám otevírá. Vy budete Šárka a obrovský pes tady je, pane bože, pane bože. Šárko, jestli můžete jít potom sem k nám, já nemám tak dlouhý kabel. Vy jste na nás normálně číhala 50 000 korun, ještě jste na nás nepustila toho psa.
4: Já to nechlo, ty to štěně.
0: To je štěňátko, je vyšší než Jasmin.
4: Jo!
0: 50 000 korun, paní Šárka.
3: Michal měl pravdu, ten pes byl větší než já. Byla to doga, která se jmenovala Emil. Bylo to perfektní.
1: Jako když pomenuješ psa Emil, tak si představíš nějaký takový koště, jo, malinký, jo, ty košťátko, takový malinký chundelatý, ale on prostě vyběh Emil a já měřím skoro 2 metry a on mě byl po prse normálně, jo. A hezký Emil, tak dobré ráno. No bál jsem se, ale dopadlo to perfektně a určitě pro vás něco zase vymyslíme, nějakou takovouhle soutěž.
3: A Šárce moc krát ještě jednou gratulujem.
1: Tak od psů, Emilů a dog, pojďme na Eleny. Jestli si někde kolem, za chvíli někde kolem a taky Taylor Swift, The Fate of Ophelia na Hit Rádiu. Dobré ráno.
5: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdalis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
2: Hledáte novou práci v Česku nebo Německu? Přijďte na Den pracovních příležitostí od Happy. Čekají na vás pozice ve výrobě, logistice i skladech, rychlý nástup a osobní konzultace. Potkáme se tento pátek v Impact Hubu Ostrava, nedaleko mostu Pionýrů, od 10 do 16 hodin. Happy. Práce, aby život stál za to.
6: Mironet, šestinásobný vítěz kvality.
7: Šoproku na Heuréce, to už víme přece.
6: Rostem s vámi dál, za to velký dík. Mironet je prostě správný klik.
8: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte, poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
9: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme jen skla a to se pozná. Je to snadné, stačí jen zajít na Carglass.cz.
10: Carglass opraví, Carglass vymění.
11: Attention!
12: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
11: Yes, sir!
12: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
11: La Tropical!
12: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
13: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sázímelesynovégenerace.cz.

0: Kluby poblíž hlavní třídy. Více na skautská.cz.
1: Stavební Nidek přináší mega akci. Dnes zadarmo, zítra za peníze. Při pronájmu stolových, pásových a obkladačských pil na dva a více dnů od nás budete mít první den pronájmu zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavební Nidek platí do 2. října. Tak si půjčte pilu a první den za vás zaplatíme my. Více na dek.cz.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Nově pro vás otevíráme prodejnu Bila v Ostravě v Prodloužené ulici. Přijďte a využijte 7% slevu už na první nákup z Bila aplikací. Až do úterý máme v akci okurku v Bila klubu za 11,90 za kus, sleva 52%. Bila, to dobré začíná u nás.
5: STK Ostrava Radvanice. STK rychle a bez objednání. Ano, jedině ve stanici technické kontroly v Ostravě Radvanicích. STK Radvanice.cz.

0: George Ezra, Dance All Over Me, tohle je úterní Hit Radio snídaní šampionů 8.56. A my jsme moc rádi, že jste s náma odstartovali tenhle zkrácený pracovní týden.
1: To je fakt vlastně, tenhle týden to bude kratší.
0: No můžeme říct, že zítra už je zase středa. Tak se na vás budeme zítra v 6.00 těšit.
2: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdalis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
0: Tak se mějte hezky, ať vám to v práci jde. A zítra.
1: Zase od 6 do 9, ahoj.
0: Mějte se hezky, jeden čau.
3: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska na dálnici D35 na 255. kilometru směrem od Olomouce na Mohelnice stojí v pravém pruhu nepojízdné nákladní auto, tak dejte pozor. A na dálnici D46 na 43. kilometru ve směru na Ostravu u Paskova bourali dvě osobní auta, blokují tam celý jízdní pruh. Kolona tam má už 5 kilometrů a i já jsem si tam postála, jo? Tak a pěkně dlouho jsem si tam postála. Tak i na to pozor, co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724 299 199.
4: Akce týdne Kovošrotu Barko. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
5: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Už vás nebaví na dětských akcích jen čekat, až se děti vyřádí? Přijďte na Fun Days! Tady Vlasta Korec, zvu vás na Fun Days! Festival, kde se zabaví nejen děti, ale také dospělí. Fun Days! Už 3. října na Černé Louce v Ostravě. Přijďte si užít nový rodinný festival v Ostravě.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu Mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
10: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
11: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Poslanci se sejdou dnes odpoledne k jednání o opozičním návrhu na vyslovení nedůvěry vládě ANO, SPD a motoristů. Schůze se odehraje 10 dnů před obecními a senátními volbami. Opozice jí zdůvodňuje výšší schodku návrhu státního rozpočtu a nevyřešeným střetem zájmů premiéra Babiše. Ministr vnitra Lubomír Metnar dnes představí plán postupného zvyšování platů policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby. Už dříve řekl, že vzrostou mzdy v bezpečnostních složkách v příštích 3 letech každý rok o 2600 až 2900 korun, za 3 roky tedy až o 8700 korun. Z Plumlovské přehrady na Prostějovsku se kvůli výraznému poklesu hladiny způsobenému suchem vynořila kamenná hráz středověkého rybníka z Lechov. Stará hráz se tak stala vyhledávaným místem pro procházky. Neobvyklá možnost láká lidi z širokého okolí. No a čeští fotbaloví reprezentanti dnes odehrají doma proti Anglii 2. zápas v Lize národů. Národní tým v sobotu v premiéře pod španělským trenérem Santim Deniou podlehl v Praze 1-2 Chorvatsku a v duelu proti bronzovým medailistům z letošního mistrovství světa bude ještě větším outsiderem.
12: Mega výprodej v motoparku. Moto oblečení a doplňky se slevou až 70%. Vybavte se za skvělé ceny na motopark.cz.
1: Celý týden bude u nás nádherný. I dneska bude jasno, teď dopoledne místy s mlhami, teploty jakože hodně příjemné. 20 až 24 stupňů.
10: Hit Radio Orion.
1: Je úterý 29. září, s vámi Karla Michalíková. Svátek má Michal, minimálně jednoho určitě znáte, tak mu nezapomeňte popřát. My jednoho máme i tady u nás v odpolední show, tak mu zase popřejeme my. No a prodloužený víkend přinesl hodně nehod, některé z nich byly hodně bizarní. O tom si taky povíme a prozradíme první hvězdu Colors of Ostrava 2027.

Za námi Poetika, vyladíte Hit Radio Orion s Karlou Michalíkovou. No a britský zpěvák Robbie Williams si pro své fanoušky nachystal překvapení po té, co mu úřady v hlavním městě Peru zrušili koncert, protože pořadatel jaksi pochybil při zajištění bezpečnosti, tak on se rozhodl se stovkám lidí přímo v ulicích Limy zaspívá sám. Lidi nadšení, Robbie naprosto skvělý a teď pozor, tenhle naprosto skvělý Robbie Williams je totiž první oficiálně zveřejněnou hvězdou dalších Colors of Ostrava. Robbie přijede příští rok sem k nám do Ostravy na jeden z nejznámějších a nejlepších festivalů ever a my jsme z toho tak nadšení, že vám Robbieho rovnou dáme i teď. Ať se naladíme na ten příští rok, pane bože, Robbie v Ostravě. A doufám, že bude bydlet u mě.

0: Live to má za sebou, vy jste s rádiem Oriona, máte celý den před sebou, je úterý 29. září. A pozor, Hranice na Moravě mají jedno místo, které mě úplně nadchlo. Je tam krásná náplavka podél Bečvy, která vás zavede až směrem k Teplicím nad Bečvou. Vy se tam můžete projít, dát si kavčo, sednete si k vodě, děti se mezi tím vyblbnou. A právě teď tam navíc běží naučná stezka pro děti i z úkoly z Kropáčovy ulice směrem do městského parku, tak si to projděte. Ale teda pozor, už to trvá jenom do 1. října, takže za chvilku to končí. Pište si ale tohle místo na svůj seznam, kam vyrazit, protože za mě jsou teďka Hranice taková malá Praha na Moravě. Tam voda, promenáda, jak jsem říkala, kavárna, děti se zabaví a člověk má pocit, že vůbec jako není v Hranicích, ale v nějakém velkém městě. Takže máme u nás krásná místa, jen je objevit a Hranice na Moravě jsou jedním z nich. Doporučuju za sebe.
1: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
2: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví z Pomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci. 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům bílé malířské barvy Stachema IB400 nyní navíc dostanete třetí kus stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro bílou malířskou barvu zdarma. Více na DEK.cz.
4: Dopřejte si vše, co máte na vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy a získejte cenové zvýhodnění až 65 000 korun. Nyní navíc s balíčkem služeb jen za 5 400 korun.
5: Navštivte nás. Auto Heller Ostrava. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
6: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Spole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí stehenní řízky bez kůže chlazené 1 kg za 109,90. Rabit, 90 řeznictví po celé České republice.
7: Jsem hrdina.
8: Co tady blbneš?
7: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
8: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
7: Vše na 211.cz.
8: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
7: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
9: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
10: Podzim je skvělý s Hit Rádiem. Když jste zase v práci a ve škole
11: s celou partou
10: a chystáš se na finish roku.
11: O podzimní soundtrack se ti postaráme my.
10: Hit Radio, zlepši si náladu.

0: Hit Radio Orion s vámi i dneska v úterý 29. září. Chlapi, bacha.
1: Jo.
0: Mluví se o veřejné databázi ženáčů. Prý, aby bylo na seznamkách konečně jasno, kdo má teda prstýnek a kdo ne. Kdo lže a kdo je přímý a upřímný. Stačilo by vlastně zadat jméno, hnedka byste věděli, jestli je, já nevím, Karel opravdu nezadaný, nebo jenom zrovna manželce tvrdí, že šel na ryby. Jo, teď si představte tu scénu. Paní si píše s tímhle Karlem, on tvrdí, že je volný, že nikoho nemá. Ona ho ale zadá do tohohle veřejného registru a tam vyskočí ženatý, 14 let, dvě děcka, doma čeká večeře. Jako za mě by tohle ušetřilo strašně spoustu času, zbytečných rande, možná i dost jako slz, lahví vína. Co myslíte vy? Měla by podobná databáze existovat, nebo už je to hodně velký zásah do soukromí? Pojďme si k tomu pustit Ace of Base. Tady mi databáze hlásí volný.

0: Done. One Republic Sunshine. Pro vaši lepší náladu. A hezčí den z Hit Rádia Orion. A já už jsem na to dneska říkala, moje nové oblíbené místo je městský park v Hranicích na Moravě a nejedná se o placenou reklamu, prosím vás. Je to místo, které mám kousek od baráku a které jsem osobně za vás vyzkoušela a jsem z něho nadšená. A pokud nás hledíte pravidelně, tak dobře víte, že vždycky na dopoledne předávám i slovo klukům z naší redakce, kteří pro vás chystají tipy na výlety. A tak vám právě teď přinášíme další tip, kam vyrazit v našem kraji. Je pořád co objevovat, pořád je u nás co zažít, tak se nechte inspirovat.
1: Co se děje na Moravě a ve Slezsku?
2: Máte rádi hory a hledáte důvod vyrazit na místa, kam byste se možná jinak nevydali? Turistická výzva 32 vrcholů vás zavede do Beskyd i Jeseníků. V obou pohořích na vás čeká vždy 32 vybraných vrcholů a cílem je během roku postupně zdolat co nejvíc z nich. Tempo je jen na vás, začít můžete kdykoliv a vyrazit můžete každý víkend nebo si jednotlivé výšlapy rozložit do celého roku. Pomůžete navíc také dobré věci. Více informací najdete na 32vrcholů.cz.
1: Víme, co se děje v Moravskoslezském kraji. Hit Radio Orion. Hledáte novou práci v Česku nebo Německu? Přijďte na Den pracovních příležitostí od HAPY. Čekají na vás pozice ve výrobě, logistice i skladech, rychlý nástup a osobní konzultace. Potkáme se tento pátek v Impact Hubu Ostrava, nedaleko mostu Pionýrů, od 10 do 16 hodin. HAPY. Práce, aby život stál za to.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90 nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
6: Už vás nebaví na dětských akcích jen čekat, až se děti vyřádí? Přijďte na Fun Days! Tady Vlasta Korec, zvu vás na Fun Days! Festival, kde se zabaví nejen děti, ale také dospělí. Fun Days! Už 3. října na Černé Louce v Ostravě. Přijďte si užít nový rodinný festival v Ostravě.
7: Zastavte se tam, kde voní čerstvá káva a rozkvétají krásné okamžiky. DKV. Káva mezi květy. Kavárna a květinářství v jednom. Dopřejte si lahodnou kávu, sladký dezert nebo kytici pro radost. Naše prostory si můžete také pronajmout pro soukromé akce, oslavy, školení, setkání nebo zájmové činnosti. Přijďte na Dělnickou 14 v Havířově. DKV. Káva mezi květy. Místo, kde roste krása i smysl. www.kavamezikvety.cz.
8: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
9: Specializované gastroenterologické oddělení nemocnice Agel Ostrava Vítkovice hledá všeobecné sestry na endoskopické pracoviště. Vaši odbornost oceníme respektem i výborným zázemím oddělení. To vše s nástupním bonusem až 150 000 korun. Přidejte se k nám. Nemocnice Ostrava Vítkovice.agel.cz. Sekce kariéra.
10: Basket, rychlost, akce, zážitek. 39. v 6 hrajeme proti Hradci Králové. Přijď nás podpořit. Vidíme se na Tatranu.

0: nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Na dálnici D48 na 8. kilometru ve směru na Frýdek Místek stojí v místě dopravního omezení odstavená dodávka. Blokuje tam jízdní pruh a kolona už má asi 2 kilometry. Na trase ze Slovenska do Rožnova pod Radhoštěm za odbočkou na Bílou bouralo nákladní auto s dodávkou, tam už doprava zpomaluje. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 89,90. Lidl, ta se vyplatí.
2: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice housnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Akce týdne Kovošrotu Barko. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
8: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Na jednání s premiérem Andrejem Babišem dnes do Prahy dorazí předsedkyně italské vlády Giorgia Meloniová. V sídle vlády a později v Kramářově vile budou u pracovní večeře mluvit o Evropské unii. Hlavně o přípravě budoucího unijního víceletého finančního rámce a otázkách evropské bezpečnosti. 7 zástupců států katolické církve a města Prahy se dnes znovu sejde ve svatovítské katedrále na Pražském hradě, aby otevřeli korunní komoru k uložení korunovačních klenotů. Lidé si klenoty mohli prohlédnout od 15. do 28. září. První 4 dny byly vyhrazeny školákům. Novou výjezdovou základnu zprovoznila ve Šternberku na Olomoucku zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje. Stavba a vybavení v okrajové části areálu Šternberské nemocnice stály více než 44 milionů korun. Dosavadní stanice záchranné služby Vývavské ulici ukončí provoz. No a hokejisté Třince budou v dnešním 6. kole Tipsport Extraligy hájit dosavadní neporazitelnost a první místo v tabulce. Proti Kladnu. Doma se představí i druhé

Lil Nas na Hit Radio Orion. Pro vaši lepší náladičku takhle při úterku, já doufám, že se máte hezky. No a v Singapuru teďka lidi motivují ke čtení tím, že jim za to doma je zaplatí. Jo? Za každých 15 minut čtení dostanou virtuální mince, za které si pak můžou něco koupit. Třeba u nás na Moravě a ve Slezsku si myslím, že za čtení nám nikdo platit nemusí, že čteme dost. A jestli právě hledáte další knížku, tak mám tip hlavně pro novojčiňáky, protože ode dneška tam knihovna v rámci týdne knihoven odpouští poplatky za upomínky a noví čtenáři mají registraci na celý rok zdarma, tak to určitě využijte, taky vytáhněte ty knihy, které máte doma někde schované 3-4 roky, protože ideální chvíle je bezplatně vrátit. No a co právě čtete? Pojďte nám rovnou doporučit nějakou hezkou knížku. Děkujem.

0: S ředitelem Planetária Ostrava Martinem Veláškem vás teď pozveme do Planetária Ostrava. To připravilo na říjen zajímavé akce. Můžete nám o nich říct něco bližšího?
1: Pro děti a jejich rodiče připravujeme na sobotu premiéru krásného pohádkového vyprávění o vodě na Zemi i ve sluneční soustavě. Ve středu 7. října pak proběhne přednáška doktora Pavlíka o černých děrách a v sobotu 10. října se bude konat 33. ročník Ostravského astronomického víkendu, což je seminář pro všechny zájemce o astronomii. Více informací na planetko.cz.
0: Tak jste to slyšeli, říjen v Planetáriu Ostrava se na vás těší a i vy se máte na co těšit.
2: Se Zakovám v Ostravě, Opavě a Třinci vyřeší ucpaný odpad, zmonitoruje kanalizaci anebo vyveze žumpu. Auta mají malá pro domácnosti a velký mašiny na těžký kál, i na ten nebezpečný. Tak nečekej a volej Se Zako.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
4: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí metr datového UTP kabelu Solarix kategorie 5E za skvělých 7 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
9: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
10: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
11: Když jde o zdraví.
12: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
13: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sázímelesynovégenerace.cz.

0: Kuby poblíž hlavní třídy. Více na skautská.cz. Řešíte, jak ušetřit za vytápění? Nebo se připojit k tepelné síti? Přijďte to probrat osobně. Veolia Energie pro vás otevřela nové zákaznické centrum v přízemí komplexu Nová Karolina Park v Ostravě. Od pondělí do pátku vám naši odborníci rádi poradí. Veolia Energie. Více na vcr.cz.
1: Tak kávě božskou, jak si to obešla? Nikdo se nestane nejlépe hodnoceným dodavatelem energií jen tak.
2: Ale pánové, jen jsem dělala, co lidi chtějí. Přehledná apka, jednoduchý přechod, ceny mezi nejnižšími na trhu a jistota až do roku 2029. Fonergy, nejlépe hodnocený dodavatel elektřiny a plynu. Férové ceny energií od Fonergy.
3: Auto na celý měsíc zdarma? Ano, slyšíte správně. DR Automobiles je od 1. do 14. října v Avion Shopping Parku. Čekají na vás stylové vozy už od 350 tisíc korun. A navíc můžete vyhrát jedno z nich na celý měsíc zdarma. Stačí přijít k expozici a zapojit se do soutěže. DR Automobiles. Auto, které vás může překvapit. Více na draautomobiles.cz.
4: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Doufám, že jste si prodloužený víkend užili na maximum. Podzim zatím hodně dobrý, se týče počasí, možná až moc dobrý. My jsme třeba v neděli u nás na dědině měli drakiádu, ale bylo jako totálně bezvětří. Ale jako fakt to se ani větvička na stromě nepohla za celou dobu, takže z drakiády nebylo nic moc. A možná jsme to měli přesunout na jiný termín, ale když se dívám na to počasí pro celý tenhle týden i dál, tak to je jako fakt nádherné babí leto, co nás čeká. Tak si ho užívejte, než přijdou ty mrazy, námrazy, závěje a další hrůzy spojené třeba se zimou, kterou úplně tak moc nemusím. Atmo Music pro vás, pěkný den, z Rádia Orion.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě

0: ladíte a posloucháte Hit Radio Orion. Já jsem dneska zase tankovala plnou, ale to se mnou švihlo při placení. Je totiž měsíčně projedu 9000. To jenom říkám, jestli to je špatně. Schválně, kdo z vás je na tom hůř. Ale od čtvrtka by teda měla nafta zlevnit, vláda nařízen znovu zavádí regulaci cen a u nafty teda ještě snižuje spotřební daň, takže litr by měl být levnější až o 2,35 koruny. Wow. Já se teda těším, ale tak známe to, no. Člověk se začne radovat, že konečně ušetří. Pak nám do toho zase něco hodí vidle. A schválně teda, no, věříte, že ve čtvrtek pak natankujem levněji? Na jak dlouho? Já vám nevím, já si asi pořídím koně, nebo já už nevím.
1: Nabídka pracovních míst.
2: Cítíte to napětí? To je energie pro vaši kariéru ve firmě TES Vsetín. Pro výrobu motorů a generátorů hledáme posily s elektrovzděláním. Mnoho dalších pozic s širokou nabídkou benefitů naleznete na tes.cz. Baví vás stroje a máte rádi, když všechno šlape jak má? Tridas z Valašského Meziříčí hledá technika linky. Nabízíme zajímavou práci a volné víkendy. Více na tridas.cz.
1: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, ta se vyplatí.
4: Triogas je tu pro vás. Kvalitní okna, dveře, vrata, žaluzie. Pojďte s námi ušetřit za energie. Spolehlivá rodinná firma s tradicí a bohatým sortimentem. Triogas je tu pro vás. Navštivte vzorkovou prodejnu ve Valašském Meziříčí nebo Hlučíně. Vše vyřešíte hned i na triogas.cz.
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: Každý den řešíme malé i velké výzvy. V péči o své zdraví. V pohybu a sportu. Pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
7: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, brds.cz.
11: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
12: Stavebniny DEK přináší mega akci. 10 plus 1. Ke každým 10 balením extrudovaného polystyrenu vám nyní dáme jedno balení zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro balení extrudovaného polystyrenu zdarma. Více na DEK.cz.
13: Dopřejte si vše, co máte na vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy a získejte cenové zvýhodnění až 65 000 korun. Nyní navíc s balíčkem služeb jen za 5 400 korun.
14: Navštivte nás. Auto Heller Ostrava. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
15: Zrodila se na moravských loukách a mezích nedaleko Hustopečí. Jmenuje se jako nádherná řeka Bečva. Je jediná, která má v sobě tajnou ingredienci. Lásku k přírodě. Bečva. Šunka nejvyšší jakosti z tradičního moravského řeznictví Váhala. Z každého zakoupeného kousku šunky Bečva přispějeme na obnovu postižené řeky. Nechte svou chuť unášet na vlnách Bečvy.
16: Nové Penny Kostelec na Hané. Zítra, 30. září, otevíráme v 7 hodin. Přijďte si třeba pro čerstvý rohlík jen za korunu nebo Prosecco 0,75 litru za 59,90. Těšíme se na vás v Penny Kostelec na Hané, Smržická. Penny.

0: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. V Ostravě ve Studentské ulici bourali dvě osobní auta, tak tam projíždíte velmi opatrně, na místě je policie. No a na Zlínsku ve Valašských Kloboukách v ulici Cyrilometodějská nabouralo osobní auto do sloupu. I tam počítejte s omezením provozu. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
5: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí metr datového UTP kabelu Solarix kategorie 5E za skvělých 7 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
6: Jenom hity. Hit Radio.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
8: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. V mnoha knihovnách po celé České republice dnes začíná jubilejní 30. ročník kampaně Týden knihoven. Do akce se zapojí přes 400 knihoven. Letos se kampaň představuje v nové vizuální identitě a nese motto 1000 podob čtení, nekonečno radosti. V plánu jsou besedy nebo autorská čtení. Ostrava podpoří zhruba 3 miliony korun provoz vánočního kluziště pod širým nebem. To je tradiční součástí adventního programu v krajském městě. Každoročně atrakce přiláká zhruba 25 tisíc lidí. Obavy týkající se umělé inteligence by měly být brány vážně. Nejedná se o fake news. Řekl to papež Lev XIV. V letadle, kterým se vracel z francouzských Met do Říma. Papež nicméně zároveň dodal, že nepropadá panice. Debata o rizicích spojených s AI v posledních měsících zintenzivnila. No a hokejisté Karlových Varů zvítězili v dohrávce 5. kola extraligy na ledě Sparty 1-0. Před nejvyšší návštěvou dosavadního průběhu sezóny 13 424 diváků rozhodl jediným gólem v čase 24:06 útočník Ondřej Beránek. Své první čisté konto v ročníku uhájil gólman Dominik Frodl.
9: Mega
8: útočník Ondřej Beránek. Své první čisté konto v ročníku uhájil gólman Dominik Frodl.
9: Mega výprodej v motoparku. Moto oblečení.

playlist roku. Když se řekne září, slyšíš tohle. Když se řekne říjen, cítíš tohle. A když se řekne listopad, zní to takhle. Barevný podzim s Hitádiem. Zlepši si náladu.

Ladíte Hydrádio Orion, za námi kapela Slza. No a na silnicích v našem kraji se o prodlouženém víkendu zase bouralo o 106. Policie řešila přesně 107 nehod a nechyběly ani opravdu bizarní případy. Třeba auto, které po nehodě skončilo v zahradním jezírku mezi žábama. Jeden řidič zase tvrdil, že se za jízdy ohýbal pro cigaretu, takže vlastně za tu nehodu může ta cigareta. A jeden řidič na Olomoucku způsobil nehodu a policistům řekl, že za něj řídil jeho pes. Že mu zrovna skočil pod volant a že se to prostě může stát. Že se to prý stává často. No, tak to nevím, jak u nás úplně ne. Prosím vás, až zase sednete za volant, hlavně tam opravdu zůstaňte a jezděte opatrně. Kolečkama dolů a bez psa za volantem. To bude jistota. Děkujeme.

0: Některé písničky jsou prostě neodmyslitelně spjaty a spojeny s filmy. A tady prostě vidím Šreka, co vy? Hit Radio Orion s vámi i takhle v 11 hodin 25 minut při úterku. A samoobslušné boxy mají dneska 5 let výročí. První Z-box se u nás objevil v září 2020 a dneska už si bez těchto výdejních boxů spousta z nás neumí vůbec představit svůj život. A já je teda miluju hlavně, protože u nich nemusím s nikým mluvit. Já přijdu, pipnu, dvířka se otevřou, vezmu si balíček a jdu pryč. Žádné fronty, žádní lidi, žádná otevírací doba. Za mě je to úplně geniální vynález pro nás introverty. A ten zvuk, když se otevře ta schránka s vaším balíčkem, tak to je skoro jako když jako zazvoní Ježíšek. A co vy? Milujete boxy nebo si radši chodíte pro balíky někam, kde na vás ještě někdo řekne dobrý den, to už se taky dneska neví.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Hledáte novou práci v Česku nebo Německu? Přijďte na Den pracovních příležitostí od Hapy. Čekají na vás pozice ve výrobě, logistice i skladech, rychlý nástup a osobní konzultace. Potkáme se tento pátek v Impact Hubu Ostrava, nedaleko mostu Pionýrů, od 10 do 16 hodin. Hapy. Práce, aby život stál za to.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
4: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
5: Jupi!
4: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
5: Rozložte nové možnosti.
4: Když mobily,
5: tak Mironet. Klikni dvakrát.
6: Specializované gastroenterologické oddělení nemocnice Agel Ostrava Vítkovice hledá všeobecné sestry na endoskopické pracoviště. Vaši odbornost oceníme respektem i výborným zázemím oddělení. To vše s nástupním bonusem až 150 tisíc korun. Přidejte se k nám. Nemocnice Ostrava Vítkovice.agel.cz Sekce kariéra.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
9: No jasně, z MND to jde.
8: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
10: S mým hlasem mi pomohla AI.
11: Puf, puf, mňau.
10: Víte, že Penny pomáhá mazlíčkům v Česku? Já bych si strašně moc přál, aby každý mazlíček měl šťastný život. Proto Penny 3. a 4. října pořádá celonárodní sbírku na pomoc opuštěným mazlíčkům. Každá korunka se počítá. Penny, tlapky hezky česky CZ.
12: STK Ostrava Radvanice. STK rychle a bez objednání. Ano, jedině ve stanici technické kontroly v Ostravě Radvanicích. STK Radvanice.

0: nebo kytici pro radost. Naše prostory si můžete také pronajmout pro soukromé akce, oslavy, školení, setkání nebo zájmové činnosti. Přijďte na Dělnickou 14 v Havířově. DKV. Káva mezi květy. Místo, kde roste krása i smysl. www.kavamezikvety.cz.
1: Basket, rychlost, akce, zážitek. 39. v 6 hrajeme proti Hradci Králové. Přijď nás podpořit. Vidíme se na Tatranu.
2: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
3: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
4: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
5: Já si teda myslím a doufám, že tomu nejsem sám, že my jsme prostě morčecí velmoc. Jo?
6: Já nevím, protože... jak teď, ale když si rozhodně.
5: No v devadesátkách jsme buď měli morče, křečka, a nebo pak, co si tak vzpomínám, rodiče, který nám lhali, že zvířátko odjelo na farmu. Já si vzpomínám, my jsme měli teda křečka a on takhle jednou a on to je celá smutný příběh. Jo?
6: No.
5: Jsme měli na balkóně, prostě v kleci a on se z toho nějak dostal ven. A najednou se takhle otevřela a ten křeček skočil dolů z toho balkónu. Tak jsme pro něj šli, on tam prostě ležel, nohy nahoru, že mu teda jako vystrojíme v hořeb, jsme dali do popelnice a on najednou, tak jsem tady, já jsem si dělal prču.
4: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio, od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

za chviličku, za pár minut startuje 12. hodina, oběd a secovky. Jirka Pelnář pro vás na tuhle polední hodinku vybral opravdu to nejlepší, co mohl. Já už tady ten seznam srdcovek pro dnešek vidím. A teda, jako já rozhodně nepřiladím, protože to bude jedna velká nostalgická party. Naladíme se na to už teďka, já tu pro vás mám Mňágu až Džor, což je určitě velká srdcovka nejen Valmezáků, ale spousty z vás. I cesta může být cíl, to je název téhle písničky a je to taky můj oblíbený životní citát.

0: jsme Hit Radio Orion. Pro dnešek se s vámi loučí Karla Michalíková. Uslyšíme se zase zítra a jak už jsem říkala, tak za chvilku v našem vysílání startují srdcovky. A v odpolední show u Michala a Evelíny budeme řešit třeba to, že některé země začínají rušit fast foody v blízkosti škol, aby tak ochránili zdraví dětí. No, to bude zajímavé. Hlavně v hlavě proti Evelíně soutěžíme tenhle týden o lístky na koncert MIG 21. Tak na to číhejte, protože to určitě bude stát za to. Přeju hezký den.
1: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
2: novou generaci skládaček Samsung Galaxy Z8.
1: Když mobily?
2: Tak Mironet, klikni dvakrát.
3: Jedu vlakem.
4: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
5: Jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
6: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Rozumíš mi?
9: Snad abych šel.
8: Miluješ mě?
9: Nemáš třeba hlad?
8: Posloucháš mě vůbec?
9: Promiň, čeká na mě kamarád.
8: Ty jsi vážně takovej sobec.
9: Jak to mezi nimi dopadlo, se dozvíte v aréně.
8: Premiéra inscenace Sexuální perverze v Chicagu v režii Ivana Krejčího v sobotu 31. října.
9: Více na divadloarena.cz, na jeho sociálních sítích nebo na pokladně divadla.
10: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
11: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí stehenní řízky bez kůže chlazené 1 kg za 109,90. Rabit, 90 řeznictví po celé České republice.
12: STK Ostrava Radvanice. STK rychle a bez objednání. Ano, jedině ve stanici technické kontroly v Ostravě Radvanicích. STK Radvanice.cz.

0: Zlepši si náladu. Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska na Olomoucku na příjezdu do Mladče směrem od dálnice D35 probíhají stavební práce. Počítejte s omezením. No a v Karviné je uzavřena silnice z důvodu stavebních prací v ulici Studentská. Rozhodně jeďte jinudy. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724 299 199.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 Kč za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Nově pro vás otevíráme prodejnu Bila v Ostravě v prodloužené ulici. Přijďte a využijte 7% slevu už na první nákup z Bila aplikací. Až do úterý máme v akci okurku v Bila klubu za 11,90 za kus, sleva 52%. Bila. To dobré začíná u nás.
5: Jsem hrdina, jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
6: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. 211.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. On air.
4: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
7: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Na jednání s premiérem Andrejem Babišem dnes do Prahy dorazí šéfka italské vlády Giorgia Meloni. V sídle vlády a později v Kramářově vile budou společně řešit budoucí unijní víceleté finanční rámce a také otázky evropské bezpečnosti. Policisté, hasiči, celníci i příslušníci vězeňské služby se dnes dozví plán postupného zvyšování platů. Představí ho ministr vnitra Lubomír Metnar. Podle jeho dřívějších slov zrostou mzdy v bezpečnostních složkách v příštích 3 letech každý rok o 2600 až 2900 korun. Malé a střední nemocnice trápí odliv lékařů do velkých nemocnic. Upozorňují na to odborníci s tím, že nemohou své doktory v některých oborech vychovávat a vzdělávat. Pokračuje ředitel Strakonické nemocnice Tomáš Fiala.
8: V některých oborech je třeba významně rozšířit možnosti postgraduálního vzdělávání mladých lékařů tak, aby část, a říkám podstatnou část svého popromočního vzdělání absolvovali právě v těchto nemocnicích. Do jisté míry a v některých oborech se to už trochu daří.
7: A teď se ještě podíváme k nám.
9: Karviná připravuje projekt venkovní lezecké věže zakrytým bazénem v části hranice. Bude vysoká přibližně 15 metrů a náklady na její vybudování město odhaduje na 5,3 milionu korun. Věž má rozšířit nabídku sportovního a volnočasového vyžití nejen pro zkušené lezce, ale také pro děti a začátečníky. Město teď dokončuje projektovou přípravu.
10: Mega výprodej v motoparku. Motooblečení a doplňky se slevou až 70%. Vybavte se za skvělé ceny na motopark.cz.
9: No a na Moravě a ve Slezsku je v plném proudu babí léto a pokračovat bude jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty odpoledne se budou pohybovat okolo 24. V Beskydech a Jeseníkách bude 16 stupňů.
0: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
11: Je to tady, pravé poledne, po státním svátku, po prodlouženém víkendu vás vítám zpátky při poslechu Srdcovek na Hit Rádiu. Máme před sebou dalších 5 fantastických hitů a zároveň ten 6. na vaše přání. Dnešní výběr bude velmi, velmi specifický. Bude to zajímavá směsice a některé z nich z těch srdcovek, který pro vás mám, budete mít také spojené s filmem. Jako například hned srdcovka s číslem 1, rok 2002, Dnes neumírej, tedy Die Another Day, Madonna a pochopitelně James Bond. Bond, ještě kterého hrál Pierce Brosnan. Kdo bude hrát nejnovějšího Bonda, tak to se stále neví, ale už je snad jenom trojice finalistů. Mimochodem, není tam Henry Cavill, který hrál Zaklínače. Smutný. Tak teď, Pierce Brosnan a Madonna na Hit Radio.

0: když to nebude Henry Cavill? To je otázka, kterou si pokládá stále čím dál tím více lidí. Tvůrci pořád mlží, ale prý už mají ve finále pouze 3 adepty na nejnovějšího Jamese Bonda. Tohle je tedy rok 2002, srdcovka s číslem 1 a Bondovka Dnes neumírej.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: 12 hodin 7 minut, ještě jednou vám přeju nádherné pondělí. Já vím, že je úterý, ale je první pracovní den v tomto týdnu, takže je to takové jako malé pondělí, ale teda rozhodně jako příjemnější. Co? Kdybychom měli všechny úterky jako první pracovní den, jako takové malé pondělí, ten svět by byl mnohem veselější. No jo, ale nebudeme brečet, don't cry, doslova do písmene. To je srdcovka s číslem 2, kterou tady pro vás mám připravenou od Guns N' Roses. Je to rok 1991 a mě by zajímalo, v roce 1991, když se teďko vrátíte k sobě domů, jak vypadala sedačka u vás v kuchyni? Vzpomenete si, vybavíte si ji? Byla to taková ta dřevěná, co měla červený sedátko, červený opěrátko, dalo se zvednout uvnitř uložný prostor, kde většinou byly nějaký tašky, igelitky, sáčky na svačinu a tak podobně. Je to ta samá sedačka, kterou já jsem našel na fotce a dal jsem jí do storíčka? Podívejte se, to by mě strašně zajímalo. U mě na Instagramu Jirka Plnář ve storíčku malá vzpomínka a výlet do 90. let. Schválně, jestli přesně tuhle sedačku jste měli taky, docela by mě zajímalo, kolik z nás se jí vybaví. Teď tedy rok 1991, srdcovka Don't Cry. Mimochodem, tenhle song naspívali dvakrát, pokaždý s jinýma slovama. Proč? Tak to netuším.

0: Další nádherný, možná už téměř zapomenutý hit od Pet Shop Boys, ale rozhodně srdcovka. Pro dnešní den už třetí. Je to možné, jak to letí. 12 hodin 16 minut, Babí léto si užíváte na Hit Rádiu i s Jirkou Pelnářem a před námi srdcovka s číslem 4.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Já se přiznám, že ještě se tady bavím nad zprávama, kterými píšete, ať už na Instagram, anebo na WhatsApp Hit Rádia 777 937 777, kdy vzpomínáme na legendární sedačku, kterou evidentně většina z nás měla v těch 90. letech doma. Ve storíčku u mě na Instagramu Jirka Pelnář, tak máte fotku, otázkou je, taky si ji pamatujete a máte ji třeba dodnes? Odpověď ano, třeba tady Jitka píše, stojí u nás doma dodnes. Nebo tady další zpráva od Jany. Ahoj Jiříku, přesně tohle jsme měli, akorát že hnědou a vlastně máme ještě dneska na půdě. Monča, přesně takovou sedačku jsme měli v kuchyni, byl to svatební dárek od tchyně, byla k nezaplacení. Když byly děti malé, vzal jsem mokrý hadr, otřela se a zase byla čistá. A těch věcí, co bylo uvnitř. Zdraví všechny, Monika. Tomáš píše, tak teď se mě vrátil opravdu k nám do dětství. Tedy, kecám. Teď se mě opravdu vrátil do dětství k nám domů, tak to správně. Pamatuju si, já jsem seděl vždycky napravo a táta na té dlouhé straně. Tak u nás to vlastně bylo úplně stejně. Tak jak je to L-ko, tak táta seděl pod oknem na té pravý dlouhé straně, já jsem seděl u zdi na té krátký, no a máma se sejdou, tak ty byly na židli, že jo? Ha! Jsme tomu vládli tenkrát doma. Je krásný, jak taková blbost, jako obyčejná sedačka vám dokáže vrátit ty nejkrásnější vzpomínky i třeba ke štědrovečernímu stolu. A nebo jenom, když sedíte, brečíte a rodiče na vás řvou, že nepůjdete ven, dokud ten oběd nesníte. To je nádhera. Stejně krásný, jako tenhle hit z roku 95, což je mimochodem cover verze ze 60. let. Annie Lennox na Hit Radio.

0: Karolína Lháška. Posloucháte Hit Radio, tohle byla pátá srdcovka, za chviličku ta na vaše přání.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: No a naše srdcovka tak je lavice z kuchyně. Ano, já celou dobu říkal sedačka a pořád jsem si říkal, to není ono, chybí mi to správné slovo, takže děkuju, kdo jste mi psali, že to je lavice a že jste ji měli doma taky. Schovávali se do ní igelitky, noviny pod morčata a křečky a nevěřili byste, kolik sourozenců se do ní schovalo alespoň jednou před čertem na Mikuláše. To jsou nádherný příběhy, které mi posíláte na WhatsApp, taky na Instagram. Kdybyste chtěli vědět, o jaké lavici se bavíme, tak je to lavice z devadesátek. Já tady mám dokonce i několik fotek, co jste mi poslali, že ji máte ještě dneska, tak to je jako strop. Já si myslím, že tohle je lavice, která nás reálně přežije. Ta je prostě jako nesmrtelná, protože ta vydržela takových věcí a třeba myslím si, že naši mají pořád ještě jako na chalupě a to prostě nikdy se nemusela opravovat. Dneska tak si koupíte nějaký nábytek a za 2 roky, tak jako konec, že jo? To, už vám to nikdo nevezme, rozbije se to přesně po uplynuté době na reklamaci. Asi takhle bych to viděl. Takže můžete se podívat, mám to u sebe na Instagramu ve storíčku, napište mi k tomu i vaše vzpomínky a rovnou přihoďte další hudební srdcovku, kterou byste chtěli slyšet, protože za chvíli si dáme srdcovku jenom na vaše přání.
2: Zrodila se na moravských loukách a mezích nedaleko Hustopečí. Jmenuje se jako nádherná řeka Bečva. Je jediná, která má v sobě tajnou ingredienci. Lásku k přírodě. Bečva. Šunka nejvyšší jakosti z tradičního moravského řeznictví Váhala. Z každého zakoupeného kousku šunky Bečva přispějeme na obnovu postižené řeky. Nechte svou chuť unášet na vlnách Bečvy.
3: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí metr datového UTP kabelu Solarix kategorie 5E za skvělých 7 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: třídy. Více na skautská.cz.
1: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
2: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
3: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Nově pro vás otevíráme prodejnu Bila v Ostravě v prodloužené ulici. Přijďte a využijte 7% slevu už na první nákup z Bila aplikací. Až do úterý máme v akci okurku v Bila klubu za 11,90 za kus, sleva 52%. Bila. To dobré začíná u nás.
4: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
5: Nové penny Kostelec na Hané. Zítra, 30. září, otevíráme v 7 hodin. Přijďte si třeba pro čerstvý rohlík jen za korunu nebo Prosecco 0,75 litru za 59,90. Těšíme se na vás v Penny Kostelec na Hané, Smržická. Penny.
6: Hit Radio.

0: Dejte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Podzim je skvělý s Hitrádiem, když vidíš první padající list.

stát. Je 12 hodin 35 minut. Já vám řeknu, co má se stát a co se taky stane. Dáme si teď srdcovku na vaše přání. Ale upřímně nevím, co se stalo, jestli jste se nějak jako domluvili, protože já tady mám strašně moc zpráv, abych něco vybral já. Proč? Moc děkuju. Teda já pro vás ty srdcovky vybírám, už 5 jsem jich udělal. Tohle je na vaše přání, ale to je třeba hezký tady. Jana píše, ahoj Jiříku, dneska je prý celosvětový den srdce, což k srdcovkám nádherně sedí. Tak mě napadlo, protože ty jsi srdce tohohle krásného pořadu, že by si si zasloužil zahrát tvoji srdcovku, kterou máš rád. Přeji hezký den. To je tak strašně krásný a tak strašně nesobecký. Až jako vzácný, to se dneska nehodí, to se nedělá, teď jako v roce 26. No opatrně. Ne, to moc děkuju. Další zpráva tady. Ahoj Jiří, děkuju za vzpomínku. Ta lavice mě vrátila zpátky k mé rodině do dětství. Díky tobě jsem si dnes vzpomněla zase na moji maminku. Zdraví Zdeňka. Závorka je krásně, zahraj si, co chceš. Taky super. Další zpráva. Zbožňuju tohle počasí, je podzim, babí léto. Máš nějakou srdcovku, která by vystihovala tohle počasí? Zdraví Lucie. No tak asi mi teda jako nedáváte na výběr, tak já si nedám teda tu moji úplně jako oblíbenou srdcovku, aby to nebylo až tak moc obecký, ale baví mě tady od Lucky vybrat píseň, která by mohla definovat to krásný počasí, který máme venku, takhle na ten podzim. Tak jo, tak jestli něco teď co mě napadá, dejte mi chviličku, 3 vteřiny, 2, 1, tohle. Tohle si myslím, že by bylo super. Tohle si myslím, že vám zvedne dneska náladu a že si normálně otevřete okno do kořán. Tohle je srdcovka ode mě na přání pro vás.

Tak tohle je prosím rok 1980, Daryl Hall a John Oates, You Make My Dreams Come True. Srdcovka ode mě pro vás, abyste ten podzim měli co nejpříjemnější. No a dáme si další hity. Za chviličku Taylor Swift, teď taky Imagine Dragons. Hezký.

0: Imagine Dragons na Hit Radio chviličku před 1:15. Já tady pomalu, ale jestli začínám uklízet studio, jo? Prach máme utřenej, to je v pohodě, ale něco tady musím porovnat, protože v 1 hodinu tady přivítám pro dnešní den mého vzácného hosta Kateřina Marie Tichá. Naše oblíbená zpěvačka, která na začátku října vyráží na podzimní tour a vrací se zpátky do klubů. A přesně o tom my si budeme povídat. Do jakých klubů vyrazí, proč se vrací zpátky do toho intimního prostoru, zároveň jak bude vypadat scéna, jestli každý koncert bude stejný. Mám tady i připravenou otázku od našich kolegyň, což je moc hezký. Mám tady napsáno Jiříku, prosím, zeptej se jí, co si mám vzít na sebe, když půjdu na koncert. To je hezký, že se neptají, co ona bude mít na sobě, ale co vy si máte vzít na sebe, když půjdete na koncert. Tak zajímavý, i na to se určitě zeptám. Dneska tedy Kateřina Marie Tichá ve 13 hodin tady na Hit Rádiu. No a do 13. zitu ještě Shakira a Burna Boy, The Calling a nebude chybět ani Lady Gaga.
1: Hledáte novou práci v Česku nebo Německu? Přijďte na Den pracovních příležitostí od Happy. Čekají na vás pozice ve výrobě, logistice i skladech, rychlý nástup a osobní konzultace. Potkáme se tento pátek v Impact Hubu Ostrava, nedaleko mostu Pionýrů, od 10 do 16 hodin. Happy. Práce, aby život stál za to.
2: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
3: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
4: Už žádný, mami, restartuj to.
5: Už se mi nesekne při penaltě.
6: Už nespane, když páříme s klukama.
3: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
9: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. anagr.cz.
10: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
11: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
12: Když jde o zdraví.
10: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
11: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
13: Stavební Nidek přináší mega akci. Prémiové cihly Porotherm za skvělou cenu a navíc při objednávce nad 200 000 korun od nás dostanete dvě palety věncovek zdarma s vývozem do konce listopadu. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro dvě palety věncovek zdarma. Více na Dek.cz.
14: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí stehenní řízky bez kůže chlazené 1 kg za 109,90. Rabit, 90 řeznictví po celé České republice.
15: Yeah.

0: vyhraťte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Já si teda myslím a doufám, že tomu nejsem sám, že my jsme prostě morčecí velmoc. Jo?
3: Já nevím, protože, jak teď, ale když si rozhodně.
2: No v devadesátkách jsme buď měli morče, křečka, a nebo pak, co si tak vzpomínám, rodiče, který nám lhali, že zvířátko odjelo na farmu. Já si vzpomínám, my jsme měli teda křečka a on takhle jednou a on to je celá smutný příběh. Jo?
3: No.
2: Jsme měli na balkóně, prostě v kleci a on se z toho nějak dostal ven. A najednou se takhle odevřela a ten křeček skočil dolů z toho balkónu. Tak jsme pro něj šli, on tam prostě ležel, nohy nahoru, že mu teda jako vystrojíme v hořeb, jsme dali do popelnice a on najednou, tak jsem tady, já jsem si dělal prču.
1: Vy si snídaní šampionů na Hit Radio, od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Daj, Shakira a Burna Boy, daj, dobrý název, to asi dělali, kde je, na finančáku, ne? Davaj. 12.57, my máme pro vás připravené nejnovější zprávy, Lucie už je s námi ve studiu, za chviličku ji pustíme ke slovu, ještě předtím aktuální pohled na dopravu.
1: Dopravní servis z Moravy a Slezska. Pozor, v Ostravě v Českobratrské ulici vyšetřuje policie nehodu dvou osobních aut a na Novojičínsku v Bílovci v Krátké ulici počítejte s omezením kvůli pracím na silnici. Jeďte opatrně. Co se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu.
3: Lásko, jaký bys chtěla auto?
4: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
3: Ale já myslel, jakou barvu.
4: Barvu? Já tak to nevím.
3: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
5: Už vás nebaví na dětských akcích jen čekat, až si děti vyřádí? Přijďte na Fun Days! Tady Vlasta Korec, zvu vás na Fun Days! Festival, kde se zabaví nejen děti, ale také dospělí. Fun Days! Už 3. října na Černé Louce v Ostravě. Přijďte si užít nový rodinný festival v Ostravě.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
7: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
7: No jistě.
6: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
7: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.

0: Akce týdne Kovošrotu Barco. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 Kč za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
1: On Air. Online. I v aplikaci Rádia.cz Hit Radio.
2: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv přeci Jedenková. Alkohol a drogy jsou v tuzemské tržní sítě dětem a mladistvím stále snadno dostupné. V létě kontrolované provozovny ve více než polovině případů porušily pravidla, nejčastěji při podávání alkoholu mladistvím. Pokračuje mluvčí obchodní inspekce František Kotrba.
3: Ve 154 případech jsme zjistili, že byl mladistvím podán nebo prodán alkohol. Porušení právních předpisů bylo zjištěno ve 189 kontrolách, tedy ve více než polovině kontrolovaných provozoven.
2: Do kontrolní akce Adam, tedy alkohol, drogy a mládež, se inspekce zapojila společně s policisty, celníky a hygieniky. S nástupem topné sezony rostou prodeje kamen, radiátorů a konvektorů. Ukázal to průzkum mezi prodejci. Zákazníci letos poptávají především možnost propojení s chytrými technologiemi a ovládání na dálku. Jedna z učitelek, kterou ráno na základní škole nedaleko slovenské Čatce napadl ostrým předmětem žák 8. třídy, zraněním podlehla. A zraněna byla také jedna dívka a ještě další učitelka. Policie uvedla, že má situaci pod kontrolou. Na místo se sjíždějí slovenští ministři. Teď se ještě podíváme k nám.
4: Na festivalu Colors of Ostrava příští rok vystoupí britský zpěvák a hudebník Robbie Williams. Koncert bude v zahajovací den. Williams se během tří dekád stal jednou z nejvýraznějších osobností britské populární hudby a nekorunovaným králem zábavy živých vystoupení. Festival se uskuteční od 21. do 24. července v Dolní...
5: Mega výprodej v Motoparku. Moto oblečení a doplňky se slevou až 70%. Vybavte se za skvělé ceny na motopark.cz.
4: Na Moravě a ve Slezsku máme před sebou jasné odpoledne. Nejvyšší teploty se budou pohybovat kolem 22 stupňů. Na horách naměříme kolem 16.
6: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
7: Jedna hodina odpoledne, doufám, že máte dobrou náladu a pokud ne, tak posloucháte správné rádio, konkrétně Hit Radio, protože my vám náladu dnes zvedneme a mluvím v množném čísle, protože se mnou ve studiu už je můj dnešní vzácný host, na kterého jsem se strašně těšil a je to definice babího léta, to je prostě sluníčko s tím úsměvem. Kateřina Marie Tichá, Kati, ahoj.
8: Ahoj.
7: Jaké ty máš plány na říjen?
8: Já mám teďka v plánu vyjet na turné s kapelou a budeme teďka hned už příští pondělí vlastně a úterý začínat v Praze v Lucerna Music Baru a do té doby ještě musíme trošičku poskoušet a pak celý říjen vlastně pojedeme tu turné a mezi tím v mezičase budeme dělat na písničkách na novou desku, takže úplně totálně pracovní hudební říjen, přesně jak to miluju.
7: Nádhera a přesně o tom se my dneska budeme povídat. Pokud máte jaké jakékoliv dotazy, pište je na WhatsApp Hit Radia 777 937 777.

0: Na Hit Radio Super High ve 13 hodin a 7 minut posloucháte dnešní úterní odpoledne, které je pro nás tak trošku jako pondělí, první pracovní den, a já jsem strašně rád, že si ve svůj velmi nabitý čas taky našla chvilku Kateřina Marie Tichá, aby přišla sem za mnou do studia. Ještě jednou oficiálně tedy krásné odpoledne.
1: Krásné odpoledne.
0: Před tebou je velmi pracovní říjen. Máš před sebou podzimní turné, kdy se vracíte zpátky do klubu. Proč? Proč zpátky do klubu, když máš za sebou vlastně to skoro rok O2 Univerzum?
1: No, protože za prvý je to úplně jako jiný v těch klubech, než na tom velikým jednom koncertě. Člověk si může dovolit z těch koncertů udělat prostě 15 a ne jeden, takže si zahraje 15krát a ne jednou, a to je lepší vždycky. A říkali jsme si, že chceme přijet prostě po celé republice za lidma, že zase oni přijeli za náma do Univerza, tak zase teďka my přijedeme za nima. No a příští rok, tam se uvidí, co bude. Tam je takový jedno velký otazníkový, prostě jedna taková velká otazníková událost, která se možná uděje, možná ne, ale uvidíme, jestli budeme dál v klubičkách, anebo jestli třeba zkusíme něco ještě většího.
0: Já mám teďko úplně husí kůži, protože vím, že O2 Univerzum jsme oficiálně poprvé ohlašovali tady, v tomhle studiu Hit Rádia. A teď mám jako nutkání s tebe vytáhnout víc k tomu otazníčku, ale...
1: Ne. Ještě ne, necháme otazníček, ještě otazníčkem.
0: Dobře, bude to v Česku?
1: Bude to v Česku.
0: No, okay, tak aspoň něco víme. Ha, teď víte jako první, že bude velký otazník v Česku. Ok, každopádně, jak jste vybírali kluby? Protože vyprodala si O2 Univerzum a teď budeš hrát v Zábřehu.
1: No, tak...
0: Kulturáku.
1: Kulturáku. No, ono, jako to určitě jako víš, nebo ví se to tak obecně, že ty veliký, těch velikých prostor tady u nás, kde se dá hrát, jako zase tolik není. Takže prostě my vždycky najdeme nějaký, kde už jsme hráli, kde to bylo fajn, kde byli fajn pořadatelé, kde přišli super lidi, no a tam se prostě rádi vrátíme, a vzhledem k tomu, že třeba já těch zkušeností s těma místama mám jako, a to říkám čistě jako fakticky, požehnaně, protože jsem jezdila s tím Jelenem.
0: Jasně.
1: A to jsme v každém tom kulturáku byli už prostě 9krát, tak jako vím už, kde se dobře hraje, tak se tam ráda vracím.
0: Je pravda, že když jsi na pódiu v kulturáku, tak vlastně slyšíš i úplně zadní řadu, o čem si tam jako povídají v průběhu, co hrajete?
1: Jako zadní řadu slyšet, o čem si povídají, je super. Horší je, když slyšíš ten bar.
0: To je. Jasně.
1: Do takových kulturáků se vracíme trochu míň, protože jako to je v pořádku, že se lidi baví, akorát, že

0: Když se baví u úplně nejintimnější písničky do ticha, tak je to prostě někdy těžký, no.
1: Chápu, chápu. Zelenou!
0: No, přesně.
1: A ty tam máš ty emoce.
0: Kdybych se mohla narodit znova.
1: Ale je to zase jako kouzlo, které vlastně jako to univerzum potom nemá, že jo?
0: No, tak oni to, každý to místo má něco extrémně nádherného v sobě a je strašně jako hezký, že máme takovou jako svobodu, že to můžeme střídat.
1: Ty se tím trošičku vlastně jako vracíš i maličko na začátek a teď si říkám, když dáváš dohromady playlist nebo setlist písniček, který budeš zpívat, tak budeš dávat i něco třeba úplně z těch jako úplně začátků?
0: To je hezký, že se ptáš, protože zrovna teďka na soustředění chceme se vrátit právě k některým jako starším písničkám. A jak chystáme i tu novou desku, tak až bude ta nová deska a pojedou se ty koncerty k ní, tak já plánuju ten playlist úplně celý jako překopat a nějak do něj jako zařadit třeba i ty úplně, úplně nejstarší písničky, prostě, které jsou staré třeba 15 let. Jako netvrdím, že tam třeba bude celá ta písnička, ale třeba aspoň jako kousíček, protože jak člověk má občas k těm starým svým věcem jako despekt, tak to já, tak mě se to úplně nějak proměnilo a přijde mi to vlastně hrozně jako hezký se k tomu vrátit, protože to je to, jako s čím jsem poprvé jako šla do světa a je to prostě, je to takový romantický. No,
1: jaká byla první písnička, kterou si napsala a nahrála?
0: To byla písnička, co se jmenovala Vzpomínej.
1: My jsme tady na Hit Rádiu, což je pro mě nejlepší rádio v celém Česku a my tady umíme zázraky. A já tady Vzpomínej mám. Kdy jsi ji slyšela naposledy?
0: Ty jo, no to ani ne, to ti nedokážu říct, jako já nevím, já asi třeba před 5 lety někde náhodou, nebo jo, víš kde? V Penny Marketu ji hrajou. Když jdeš nakupovat.
1: Jo, ale to je pro nás, pro nás, pro chlapy. My si nikdy nedokážeme vzpomenout, co máme koupit, co nám říká naše paní. Tak jo, tak dáme si Kateřina Marie Tichá Vzpomínej. Že to pár let zpátky.

0: Vzpomínej a Kateřina Marie Tichá, píseň, kterou napsala v nějakých 14-15 letech, něco takového, pak se vydala, to bylo v 17, v 18?
1: 17, něco takového.
0: Neuvěřitelný. Prostě pár let zpátky. Vzpomínej, tady když jsi slyšela teď momentálně sebe, tenkrát, co všechno se změnilo za tu dobu u tebe?
1: Já mám pocit, že jsem úplně jako jiný člověk od té doby, protože se změnilo jako úplně všechno. Jediné, co se nezměnilo, je, že jsem pořád stejně jako šťastná, že to můžu dělat, tu práci a psát tu muziku a psát ty písničky, to je furt stejný.
0: Vy pracujete na nový desce. Na podzim píše se lépe než v létě?
1: Rozhodně.
0: Jo.
1: Jako pro mě je prostě říjen a listopad jsou pro mě takový extrémně jako romantický období. Mně vlastně přijdou nejromantičtější z celého roku. A vždycky, když jsem se zamilovala, tak to bylo v říjnu nebo v listopadu. Vždycky, v životě, jako úplně po každý. Takže kromě toho zřejmě takových těch letních lásek.
0: A tak to je letní láska.
1: To se nepočítá, přesně, to se nepočítá.
0: Letní láska musí skončit ideálně jako přesně, začátkem září, aby to byla
1: tak,
0: letní láska.
1: Přesně, a aby právě v září je pak trošku jako času se z toho probrat. A v říjnu je to úplně ideální se zamilovat. Takže já prostě na podzim píšu strašně ráda, protože mi to všechno přijde fakt takový jako sentimentálně nostalgický, prostě teďka je, začne být to šero, začnou padat ty listy, všechno je nádherně barevný, prostě miluju to.
0: Jaké tedy bude podzimní turné? Bude také v duchu Melancholie? Protože kdo jste si nás naladil právě teď, ta Kateřina Marie Tichá je tady dnes na Hit Rádiu právě kvůli tomu, že na začátku října začíná jezdit podzimní tour.
1: No ono právě tam tu Melancholii já si odbydu venku na té procházce v tom parku a potom večer se chci bavit, takže to bude spíš zábava, bych řekla, než Melancholie, ten říjen a listopad večerní v rámci turné.
0: Já tady mám hrozně hezký dotaz od jedné z našich posluchaček a zároveň i od našich kolegyň a to je oblečení, ale pozor. Co si mají oni vzít na sebe na koncert do klubu?
1: Něco, v čem jim nebude horko. Takže pozor, jo, prodyšný, příjemný materiál.
0: Bude se tančit hodně.
1: Přesně tak, ať můžou tančit, ať se můžou pohybovat, ať jim je dobře, ať je nikdy nic nekouše, ať mají pohodlný boty, asi ne bílý, protože by je někdo mohl pošlapat. A jinak, ať si vezmou úplně, co chtějí, hlavně, ať tam vydržej s náma, protože mimochodem já strašně cením ty lidi, co na nás chodí. Nejenom proto, jakože jdou na nás na koncert, jasně, to je super, ale to je věc tam stát, čekat na tu kapelu, teď ještě nedej bože, když je před kapela, takže ty tam prostě jako jo, užiješ si, je to super, ale stojíš tam ty záda, pane bože, už prostě nám není jako 20 všem, že jo, někomu jo, ale někomu vůbec, takže já to strašně cením, takže ať se každý oblíkne jak chce, hlavně ať si to co nejvíc jako zpříjemní.
0: Když se teď budeme bavit přímo konkrétně o daném koncertě v rámci toho turné, chystáš pro nás nějaké překvapení?
1: V rámci turné. No, budeme trošičku jako poměňovat ten playlist, vracet se právě k nějakým starším songům a kromě toho taky budeme hrát nějaký nový, úplně nový písničky z té připravované desky.
0: Oh, pozor, to znamená, že fanoušci a faninky na koncertech, na turné budou úplně první, kdo to uslyší.
1: Je to tak.
0: Tak to je neuvěřitelný. Na WhatsAppu 777-937-777 mám krásnou zprávu, kde se píše: Kačenko, zbožňuju vás, máte nádherný hlas. Budete taky zpívat Plamen?
1: Tak. Jasně, že jo. Tak jasně.
0: A tak možná. A co by si ho dáme i teď?
1: Jasně.
0: Jo, tak jo, tak pojďme. Kateřina Marie Tichá, host Hit Rádia, dnes ve 13 hodin na 19 minut a velmi oblíbená píseň Plamen. Chci dělat.

0: Už brzy budete moct slyšet i tento hit živě na jednom z podzimních koncertů Kateřiny Marie Tiché, která přijala dnes pozvání do studia Hitrádia. Plamen, jasně víme, zazní. To stoprocentně. Když se bavíme o turné, tak je tam i spousta takových jako věcí mimo, a to jsou fotky na sociální sítě, že jo, videa, zdravice a tak podobně. A já jsem slyšel, že ty máš aplikaci, která ti zakazuje jiný aplikace. Tak jak tohle jde teďko dohromady?
1: Já mám takovou aplikaci a pak mám ještě takovou holku, která se mi stará o ty aplikace, co já mám zakázaný. takže ona natáčí ty pozvánky s náma a pomáhá mi prostě jako zařizovat tyhle ty věci, které třeba já jima jakoby nechci úplně trávit čas. Třeba se mi stará o TikTok a takový věci.
0: Jasně, takže. Jasně. Já mám doma taky holku a to je moje aplikace, která mi zakazuje jiný aplikace, ale to asi není.
1: to je jiný případ. Ale za to nemusíš platit aspoň, ne? Já jsem si to musela zaplatit, tu aplikaci.
0: Kolik času si trávila předtím a kolik času trávíš teď na sociálních sítích a proč se to vlastně jako snažíš nějakým způsobem omezit?
1: Já jsem se totiž přistihla někdy v nějakém jako čase před létem nebo tak, že po tom mobilu šahám úplně po každý, když jako mám volnou chvíli, že jdu přesně z místa na místo, z rozhovoru na rozhovor a najednou scrolluju prostě a dívám se a to není tak, že by se člověk podíval na 3 videa a vypnul to. Tam je fakt nějaký v tom mozku jako nutkání koukat a najednou uběhne třeba hodina a ty do toho koukáš a prostě ten čas ti nikdo nevrátí a když to uděláš 10x denně a nebo prostě nevím 20-30x za týden, tak najednou ztratíš tak strašně moc životního času a hlavně mě z toho bylo hrozně smutno, mě to jakoby uvádělo do takových divných jako pocitů, furt jsem si připadala, že nedělám dost, že nejsem dost, že prostě žiju úplně jako nějaký strašlivě jako nudný život oproti tomu všemu, co se jako děje na tom Instagramu těch lidí. A jasně, že logicky vím, že je to blbost, ale přesvědč ten mozek, když do toho čumíš prostě 2 hodiny denně. Takže jsem si řekla, že prostě to nemůžu přece jako si dobrovolně dělat, že to je, jak kdybych byla závislá jako na čemkoliv jiným, takže jsem se snažila najít nějakou cestu, jak to trochu omezit. No.
0: Tohle je hrozně hezký, protože já mám teď maličko deja vu. Minulý týden tady byla na rozhovoru zpěvačka Leny a ta říkala, že ta má dokonce pouze 20 minut denně. Mm-hmm. Že to jako fakt jako striktně 20 minut.
1: To je úplně super.
0: Jo. Ale jinak jako souhlasím na tom Instagramu, tam člověk jako občas vidí věci. Já si říkám, měl by někdo udělat Outstagram, aby jsme se jako cítili v pohodě taky někdy.
1: Přesně. To máš pocit, že nemůžeš vyjít ani ven, aniž bys byl perfektní a přitom o tom to vůbec není.
0: Co ale bude perfektní a my tomu věříme, tak to budou koncerty v rámci tvého podzimního turné. A jaká bude deska? Jak to vypadá s deskou?
1: Deska, já jsem třeba včera cestou na koncert, jsem poslouchala všechny ty písničky, což už máme jako přichystaný, s takovým odstupem, že jsem byla na dovče, takže tam jsem si dala úplně od toho klid a slyšela jsem to poprvé po dlouhý době a mám z toho strašnou radost, protože ty písničky jsou pro mě takový jako světlo. A ty, jako já mám ráda ty svoje desky, předtím miluju ty písničky, co jsem jako vypustila do světa, do téhle doby. Ale oni nějakým způsobem vždycky reflektujou ten jako můj život, ty poslední uplynulý roky. A tahle ta deska mám pocit, že reflektuje ty poslední roky, které byly jako překrásný. A myslím si, že to tam je hrozně vidět a že tam jsou jako vlastně hrozně pozitivní a takový jako světlý, prostě nevím, jak to popsat líp, prostě je v ní taková radost v té desce, větší než dřív.
0: To je krásný. A čím to?
1: No, je to, jak říkám, no, je to tím životem prostě ten život je fajn, no, zaklepu, ale ten život je prostě hezký a jako odráží se to v tom mém psaní, no.
0: Nemáte v plánu na podzimním turné natáčet i videoklip?
1: Na podzimním turné jakoby vlastně nemáme, ale tyjo, proč ne, že? Že bychom tu nějakou novou písničku tam, to je dobrý nápad.
0: Přímo s těma lidma, teda.
1: No, to je dobrý nápad, to ještě zkusím se zeptat, jestli s tím půjde něco podniknout.
0: A tím se dostáváme k té otázce z minulého vstupu, co si máte vzít na sebe, vemte si něco, aby vám to slušelo, nikdy nevíte, kdy si můžete objevit ve videoklipu.
1: Přesně.
0: Prosím tě, pro tebe, teď v rychlosti. Taková malá rychlopalba, jo? Burčák nebo svařák?
1: Svařák.
0: Dýňová polévka nebo guláš?
1: Dýňová polévka.
0: Dobře, deka a seriál nebo les a déšť?
1: Les a déšť.
0: Klub nebo hala?
1: Promiň, kluk nebo hala? Jo, klub nebo hala.
0: Se blížíte říjen, viď?
1: Je to tak. Je to klub a hala, ale na střídačku.
0: Dobře, úplně na závěr, vinyl anebo Spotify?
1: Tyjo, teď zrovna Spotify, protože cestuju hrozně, ten vinyl nejde vzít do kabelky.
0: Krásná odpověď. My máme připravenou poslední píseň, což je píseň Kateřiny Marie Tiché, Byt 66. Byt 66, už o něm bylo řečeno spoustu věcí. Každopádně, je něco, co si ještě nikdy nikomu neřekla o bytě 66 a dneska to může říct tady u nás na Hitrády?
1: To je tolik. Ale nevím.
0: Tak to už není tak výjimečný, nevadí, no tak...
1: Jako, nevím, tak já nevím, asi ne, asi není. Možná tak jako, že to, že jsem měla strašně moc jako zábavných situací se sousedama a teď, jak se zeptal, tak se mi vybavilo, jak jsem bouchala koštětem do stropu, aby paní sousedka přestala mlátit a dupat, abych mohla nahrávat písničky do mikrofonu, protože to dupání bylo slyšet. A nakonec to dopadlo tak, že jsem paní sousedce nesla domácí zavařeniny a nasušený čajíčky a šla jsem jí prosit, aby konečně přestala dupat, že potřebuji nahrávat ty písničky a psát.
0: To je krásný, teď jsme na chviličku byli i v bytě číslo 67. Nádhera. My jsme dneska v srdcovkách, tak jsme řešili vzpomínku na 90. léta a já tady mám na Instagramu ve storíčku fotku lavice z kuchyně. Mm-hmm. Bytě 66, byla takováhle lavice?
1: Naštěstí ne.
0: A pamatuješ si takovouhle lavici?
1: Pamatuju si, měl jí můj první kluk doma.
0: Krásný.
1: Seděla jsem na ní a jedla jsem porkovou polívku, pamatuju si to do dneška.
0: Kačí, já strašně moc děkuju za to, že jsi přišla sem na Hit Radio dneska, aby jsme si mohli povídat o tvém podzimním turné. Tak úplně na závěr, kdy se prodávají lístky, kolik máme zastávek a kam se opravdu vyplatí přijet?
1: Tyjo, těch zastávek je spoustu, ale nejbližší jsou teďka v Praze. Jedna už je vyprodaná 5. října teďka. 6. si myslím, že tam ještě pár míst je v Lucerna Music Baru a všechny ostatní termíny Brno, Ostrava, prostě Hradec Králové, Liberec, Olomouc a tak dál jsou u mě na stránkách Kateřina Marie Tichá nebo na Instagramu nebo i na Facebooku a třeba na těch stránkách, který máme mimochodem úplně krásně nově udělaný, tak tam jsou i odkazy, kde se dají ještě koupit stupenky, kde už je vyprodáno, kde ne.
0: Tak. Kdybyste chtěli zažít pak ještě opravdu jakože vyloženě předvánoční nádherný koncert, tak ten úplně poslední je 20. prosince a bude v Krnově.
1: V Krnově to je naše taková zastávka tradiční, bych řekla. Minule jsme ji vynechali kvůli jako univerzu, ale jinak tam jezdíme a to je vždycky opravdu tam jenom je vánoční stromeček na pódiu. Jakože je to fakt romantika. Takže kdybyste byli z tamních krajů, tak určitě doražte.
0: Kateřina Marie Tichá byla dnes hostem Hit Rádia a my si dáme na závěr Byt 66. Děkuju za návštěvu.
1: Já moc děkuju za pozvání. Mažu stopy.

0: Triogas je tu pro vás. Kvalitní okna, dveře, vrata, žaluzie. Pojďte s námi ušetřit za energie. Spolehlivá rodinná firma s tradicí a bohatým sortimentem. Triogas je tu pro vás. Navštivte vzorkovou prodejnu ve Valašském Meziříčí nebo Hlučíně. Vše vyřešíte hned i na triogas.cz.
1: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Auto na celý měsíc zdarma? Ano, slyšíte správně. DR Automobiles je od 1. do 14. října v Avion Shopping Parku. Čekají na vás stylové vozy už od 350 tisíc korun. A navíc můžete vyhrát jedno z nich na celý měsíc zdarma. Stačí přijít k expozici a zapojit se do soutěže. DR Automobiles. Auto, které vás může překvapit. Více na dr.automobiles.cz.
6: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
7: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
8: No jasně, z MND to jde.
7: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
9: Stavebniny DEK přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 41 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás nyní dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na DEK.cz.
10: STK Ostrava Radvanice. STK rychle a bez objednání. Ano, jedině ve stanici technické kontroly v Ostravě Radvanicích. STK Radvanice.cz.
11: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Ano, gory, brds.cz.
12: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
13: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
14: Hit Radio. Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: It's my life, Bon Jovi na Hit Rádiu ve 1:45, s váma Jirka Pelnář. Všechno se zdražuje, to víme, prostě pořád máme důvody, na co si stěžovat. A je to opravdu drahý, a je to drahý evidentně hodně i jako v potravinách, jo. Ale pořád může být hůř, protože třeba v New Yorku teď jedna pekárna začala prodávat obyčejný chleba za na naše zhruba 1300 korun. Necelých 1300, jo, $60. To hlavní lákadlo je, že to je prostě prý jako skutečně jenom žitný kváskový chléb, ve kterém není nic jiného než voda, mouka, sůl a čas. Váží zhruba 1,5 kg a není v tom, není v tom vlastně jako nic, já myslím, že třeba nějaký jako zlato, že jo, že bude nahoře, nebo uvnitř nějaký cihličky, nebo v mouce, že bude něco. Ne, ne, je to prostě čistě prý jenom kvalitní kus chleba. Za 1300. A mimochodem pozor, stojí se tam fronty. No jo, to je prostě Amerika. To je Amerika. U nás dát chleba za 1300, tak máte vymlácený okna.
1: Co se děje na Moravě a ve Slezsku?
2: Máte rádi hory a hledáte důvod vyrazit na místa, kam byste se možná jinak nevydali? Turistická výzva 32 vrcholů vás zavede do Beskyd i Jeseníků. V obou pohořích na vás čeká vždy 32 vybraných vrcholů a cílem je během roku postupně zdolat co nejvíc z nich. Tempo je jen na vás, začít můžete kdykoliv a vyrazit můžete každý víkend nebo si jednotlivé výšlapy rozložit do celého roku. Pomůžete navíc také dobré věci. Více informací najdete na 32vrcholů.cz.
1: Víme, co se děje v Moravskoslezském kraji. Hit Radio Orion.
3: Se Zakovám v Ostravě, Opavě a Třinci vyřeší ucpaný odpad, zmonitoruje kanalizaci a nebo vyveze žumpu. Auta mají malá pro domácnosti a velký mašiny na těžký kál, i na ten nebezpečný. Tak nečekej a volej Se Zako.
4: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
5: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
4: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Rozumíš mi?
9: Snad abych šel.
8: Miluješ mě?
10: Nemáš třeba hlad?
8: Posloucháš mě vůbec?
10: Promiň, čeká na mě kamarád.
8: Ty jsi vážně takovej sobec.
10: Jak to mezi nimi dopadlo, se dozvíte v Aréně.
8: Premiéra inscenace Sexuální perverze v Chicagu v režii Ivana Krejčího v sobotu 31. října.
10: Více na divadloarena.cz, na jeho sociálních sítích nebo na pokladně divadla.
11: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy CariRail. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme CariRail, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.

0: třídy. Více na skautská.cz. Řešíte, jak ušetřit za vytápění? Nebo se připojit k tepelné síti? Přijďte to probrat osobně. Veolia Energie pro vás otevřela nové zákaznické centrum v přízemí komplexu Nová Karolina Park v Ostravě. Od pondělí do pátku vám naši odborníci rádi poradí. Veolia Energie. Více na vcr.cz.
1: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí metr datového UTP kabelu Solarix kategorie 5E za skvělých 7 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
2: Žádné streamy, žádné algoritmy. To nejlepší z 80. let. Hit Radio 80 na našem webu i v aplikaci Radia.cz.
3: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na Maxivita.cz.
2: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Pozor, v Ostravě v Českobratrské ulici vyšetřuje policie nehodu dvou osobních aut a na D1 mezi 339. a 330. kilometrem ve směru na Přerov bude v levém pruhu probíhat údržba. Co se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v Dabu. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
2: Už vás nebaví na dětských akcích jen čekat, až se děti vyřádí? Přijďte na Fun Days! Tady Vlasta Korec, zvu vás na Fun Days! Festival, kde se zabaví nejen děti, ale také dospělí. Fun Days! Už 3. října na Černé Louce v Ostravě. Přijďte si užít nový rodinný festival v Ostravě.
3: Hledáte novou práci v Česku nebo Německu? Přijďte na Den pracovních příležitostí od Hapy. Čekají na vás pozice ve výrobě, logistice i skladech, rychlý nástup a osobní konzultace. Potkáme se tento pátek v Impact Hubu Ostrava, nedaleko mostu Pionýrů, od 10 do 16 hodin. Hapy. Práce, aby život stál za to.
4: Akce týdne Kovošrotu Barko. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: On air. Online. I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
5: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Poslanci se schází k jednání o návrhu na vyslovení nedůvěry vládě, ano, SPD a motoristů. Schůzi opozice zdůvodňuje výši navrhovaného schodku státního rozpočtu. ODS hlasování spojuje také s nadcházejícími volbami, řekl její předseda Martin Kupka.
6: Chceme vyzvat všechny voliče, aby vystavili v těch následujících volbách Andreji Babišovi jasné vysvědčení. Aby také ukázali, že s tímhle stylem neodpovědného vládnutí zadlužování České republiky nesouhlasí.
5: Na schůzi opozice plánuje kritizovat také údajný střet premiéra Babiše a útoky vlády na soudy, média a neziskový sektor. Zemřela zakladatelka a ředitelka centra Locika Petra Venčová. Bylo jí 52 let. Organizaci, která se specializuje na pomoc dětským obětem násilí v rodině, založila před 10 lety. Venčová usilovala o změny v systému péče o ohrožené dítě. Naši fotbalisté do 21 let mají před sebou klíčový zápas v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Zítra hostí v Hradci Králové od 18. hodiny Bulhary. Lvíčata před nimi drží druhé místo ve skupině B už jen o bod. V případě výhry by si už před závěrečným zápasem v Portugalsku zajistila účast na listopadové baráži. Teď ještě pohled k nám.
0: Pohřešovaná matka dvou dětí z Frýdku Místku nebyla před svým zmizením v dobrém psychickém stavu a snažila se vyhledat pomoc. Vztahy v domácnosti ale nebyly negativní. Novinářům to dnes řekli zástupci policie. Po 38-leté ženě policisté rozsáhle pátrají už od 3. září. Zatím ale bezúspěšně.
7: Mega výprodej v motoparku. Motooblečení a doplňky se slevou až 70%. Vybavte se za skvělé ceny na motopark.cz.
0: Na Moravě a ve Slezsku máme před sebou jasné odpoledne. Nejvyšší teploty se budou pohybovat kolem 22 stupňů. Na horách naměříme kolem 16.
1: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
8: Posloucháte Hit Radio, 2 hodiny odpoledne, venku pořád svítí sluníčko. Tohle je babí léto, jak se sluší a patří, je to krásný, je tam tak někam ještě vyrazit a dát si něco dobrýho k jídlu, nějaký dezertíček, pokud vám na to zbývají peníze. Je možná občas ve věci neříct doma, kolik vyděláváte. Ostatně o tom si budeme povídat už za chviličku.

0: 14 hodin 6 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Jsou 2 hodiny odpoledne, takže opět tady mám prostor jenom a jenom pro vás, aby i vy jste se mohli vyjádřit tady přes Ether Hit Rádia. A to tentokrát na téma, kdy
1: vědci
0: tvrdí, že polovina lidí tají před partnerem své příjmy. Polovina lidí v Česku. Co vy na to? Je to možný? Je to reálné číslo? A opravdu je to tak velké číslo? Nebo je to možná ještě málo? Ví vaše polovička, kolik přesně vyděláváte? Ukazujete doma výplatní pásku? Nebo neví přesnou částku, ale třeba jenom jakože cca od tolika do tolika? A proč v případě, že to tajíte? Je, nebo v čem je ten důvod? Proč to vlastně jako tajíte? Dejte vědět na 777-937-777 a nebo klidně si můžete jenom tipnout, proč to lidi dělají. Zajímá mě váš názor, co si o tom myslíte, kdy
1: vědci
0: tvrdí, že polovina lidí v Česku tají před partnerem

0: DJ Avicii na Hitrádiu ve čtvrt na tři odpoledne. Za chviličku Artemas, také Alex Warren.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Dneska tady máme horké téma, a to, že
1: vědci
0: tvrdí, že až polovina lidí tají před partnerem své příjmy. Jako první přišla zpráva od Taničky, která píše: chcete mi říct, že můj frér mi za to je prachy? Dobře. Ano, takhle, můžete klidně psát anonymně, jo, na 777-937-777. Co vy si o to myslíte? Čau, já jsem zaměstnaný, takže je to těžší utajit. Partnerka ví, kolik jsem vydělával před 5 lety, od té doby jsem dostal trochu přidáno, ale upřímně nepřiznal jsem to. Nechávám si tak pár drobných pro sebe, abych občas vsadil sportku, koupil si sem tam nějakou blbost a nemusel se doma obhajovat, ale také jí občas něčím udělal radost. Jinak máme peníze dohromady jako rodina. Dobrý, další zpráva. Hele, my s manželkou o tom navzájem víme, protože pracujeme ve stejné firmě pod stejným šéfem, takže neutajíme si navzájem ani halíř. Dobře. Otázku je, kdybyste pracovali každý jinde, jak by to bylo. Čau, Péťa, my máme s manželem polévky účet, takže víme všechno. Společný, dobrý, autokorekt, už to tady vidíme. Společný účet, takže víme úplně všechno. Péťa, další, jenom tak mezi námi. Vždy změní místo této rezervy, abych mu prý nechodila na pětibáby holmek jeden. Jo, tady, to je doplnění zprávy, tak už mi to dává smysl. Můj partner taky tají. Občas tvrdí, že dnes nezabral, je vyplácen po směně, no občas se to hodí, jelikož tyhle ulité penízky dává do tajné železné rezervy. A pak je k tomu ta zpráva a jenom tak mezi námi. Vždy změní místo této rezervy, abych mu prý nechodila na pětibáby. Holomek jeden, teď už to chápu. Dobrý. No, vědci tvrdí, že je to polovina. Tak uvidíme, jestli to je reálné číslo. Jana tady píše: věřím tomu, že to tak opravdu může být. My sice s manželem máme každý svůj účet, ale máme navzájem přístupy, takže víme, kolik vyděláváme. Ale je pravda, že když jsem byla před manželem ve vztahu, tak jsme si to s bývalým přítelem neříkali. Každý jsme bydleli jinde a nebyla potřeba to sdělovat. Podle mého asi záleží na vážnosti vztahu a zda dotyční spolu sdílejí společnou domácnost, anebo ne. Tady počítám, vypadá to, že možná
1: vědci
0: budou tak trošku mimo, že to možná nebude polovina. No uvidíme, ještě vám pořádávám čas. Co vy si o to myslíte? 777 937 777.

0: Temas na Hit Radio ve 14 hodin 22 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti? Vědci
0: tvrdí, že polovina lidí před partnerem tají své příjmy. Proč tyhle témata máme? Máme to i z toho důvodu, abyste viděli, jak to chodí v jiných domácnostech, abyste se možná někde jako necítili sami, anebo si řekli, páni, tak někde vlastně to jako funguje jinak než u nás a taky to třeba funguje. Jako inspiraci, kdybyste něco chtěli změnit. No, mám tady zprávu, kde je krásně napsáno už na začátku, i jak vás tak poslouchám, mám to úplně jinak než většina. Takže další inspirace pro vás. Po svatbě jsme si s manželkou rozdělili společné jmění manželů a hospodaříme si každý zvlášť. Když je potřeba, vypomůžeme jeden druhému, ale jinak to zvládáme každý za sebe. Výdaje jedeme na půl, ale kolik přesně vydělává jeden či druhý, tak to neřešíme. Vyhovuje nám to tak, měli jsme to tak už před svatbou. Aspoň si člověk nepřipadá, že mu někdo luxuje jeho peníze. Vlastně díky za hezký téma, občas mi přijde, že nás mají partnerky za bankomat, tak tohle je třeba řešení, jak jim nebýt. Děkuju, díky za tuhle zprávu. Je to možná další inspirace i pro vás, pro ostatní. Je pravda, že když je člověk ještě navíc jako OSVČ, tak tam to má taky trochu jinak, že jo? Protože každý měsíc vydělá třeba jako trošku jinak. Důležitý hlavně je, aby pořád bylo na nájem, že jo? A to je taky třeba hezká zpráva tady. Já osobně se tím před přítelkyní doslova chlubím a ještě dodám, že hele, koukej, tenhle měsíc máme na nájem a nepůjdeme žít pod most. Tak jo, tak pojďme udělat rezime. Když to tady dám všechno kolem a kolem dohromady, tak
1: vědci
0: tvrdí, že polovina lidí tají před partnerem své příjmy v Česku a já si myslím, že to tak není. Že to nebude polovina. Bude to něco k té polovině, to asi ano, ale myslím si, že jako rovných 50% to i díky vašim zprávám tady v Česku nebude.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
2: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
3: Jupi!
2: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
3: Rozložte nové možnosti.
2: Když mobily,
3: tak Mironet. Klikni dvakrát.
4: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz

0: nebo kytici pro radost. Naše prostory si můžete také pronajmout pro soukromé akce, oslavy, školení, setkání nebo zájmové činnosti. Přijďte na Dělnickou 14 v Havířově. DKV. Káva mezi květy. Místo, kde roste krása i smysl. www.kavamezikvety.cz.
1: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
2: Dopřejte si vše, co máte na vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy a získejte cenové zvýhodnění až 65 000 korun. Nyní navíc s balíčkem služeb jen za 5 400 korun.
3: Navštivte nás. Auto Heller Ostrava. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
4: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sázíme lesy nové generace.cz.
5: Hit Radio.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Coldplay na Hit Rádiu ve 14 hodin a 34 minut. Dneska hrajeme proti Anglii. Českou fotbalovou repre čeká druhý zápas v Lize národů. Bude to teda taky oříšek po tom Chorvatsku, ale musím jako říct, že proti Chorvatsku to nebylo špatný. Druhý poločas, ten už nesl známky rukopisu nového trenéra a kluci to prostě hráli po zemi. Reálně jsme hráli fotbal. Takže já osobně věřím, že to bude zase o něco lepší a věřím, že i spoustu fanoušků vidí, že teď to bude chtít jenom čas, aby si to sedlo. Co mě teda ještě jako bavilo hodně, když už se bavíme o tom fotbale, tak bylo to nasazení nováčků do hry. Jo, bylo skvělý. A když jsem na stadionu hlásil gól Radostovi, tak já měl normálně husí kůži. První gól v jeho prvním zápase za národní tým, prostě boží. Je teda škoda, že ho potom hned na to odvolali kvůli offsideu, to se nedá nic dělat, takový je fotbal, ale jo, aspoň ten kluk ví, jaké to je slyšet gólovou znělku a vyvolávání svého jména v repre. Třeba ho to motivuje k tomu, aby to slyšel zase. Ideálně už dneska večer, takže dneska 20:45 Česko, Anglie. No a pokud fotbal moc neholdujete a vaše druhá drahá polovička ano, a bude pořád žvanit jenom o tom fotbale, tak není nic lepšího, než poslouchat Hit Radio. Protože my pro vás máme už od 18 hodin Hit Radio Classic, pořád, kde uslyšíte fantastický hity, jako například tenhle, Elis DJ. Dáme si hity, které jsou 30 i 40 let životem zkušené. Tady máte pozvánku. Dneska 18 až 21 na Hit Radio. Hit Radio Classic. Buďte s námi. I can

0: Byl Pokáč, Solitér, Život občas není fér, tak pokud to máte tak, že zatímco za chvíli většina půjde domů a vy teprve půjdete do práce na odpolední směnu, tak je to pravda, není to fér, na rovinu, ale někdo to dělat musí, a tak alespoň poslouchejte Hit Radio, protože i společně s vámi na odpolední směnu už za chvíli dorazí naše odpolední show, která tady s vámi bude mezi 15. a 18. hodinou a trošku vám tu náladu zvednou. Mé jméno je Jirka Pelnář, já se na vás budu těšit zase zítra ve 12 hodin, zítra ve 12, tedy v pravé poledne, srdcovky Hit Rádia. No a protože je středa, tak si dáme zítra i ruletu dvou smyslů. Tak se máte na co těšit. Mějte se krásně, přežijte to, užívejte den a zítra naslyšenou kde jinde než tady na Hit Rádiu.
1: Už se to blíží, to nejlepší odpoledne na Moravě a ve Slezsku.
2: Září máme skoro za sebou, léto máme určitě za sebou a před sebou pracovní týden, ale o něco kratší.
3: A už jsme do něj skočili, tak o to víc, do toho pojďte rád, víc poslechu Hit Rádia Orion samozřejmě.
2: My jsme Michal a Evelína a těšíme se na vás v éteru už za pár minut, to bude zase naše a vaše, nás vše.
3: Ahoj.
1: Hit Rádio Orion.
4: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Rádio.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
8: Attention!
9: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
8: Yes, sir!
9: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
8: La Tropical!
9: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
10: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí stehenní řízky bez kůže chlazené 1 kg za 109,90. Rabit, 90 řeznictví po celé České republice.
11: Auto na celý měsíc zdarma? Ano, slyšíte správně. DR Automobiles je od 1. do 14. října v Avion Shopping Parku. Čekají na vás stylové vozy už od 350 tisíc korun. A navíc můžete vyhrát jedno z nich na celý měsíc zdarma. Stačí přijít k expozici a zapojit se do soutěže. DR Automobiles. Auto, které vás může překvapit. Více na dr-automobiles.cz.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Všechno nejlepší k svátku všem Michalům, i tomu tady naproti. Michalu je opravdu hodně, takže na ně dneska nezapomeňte. No a Michal a taky Evelína vás zdraví, jsme zpátky.
1: Přejeme krásné odpoledne, jsme tady a je s námi i nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Na D1 na 296. kilometru ve směru z Ostravy do Olomouce bouralo auto s nákladňákem, kolona se zatím netvoří. Na Uherskohradišťsku mezi Osvětimany a Medlovicemi bourala dodávka do značky a mezi Olomoucí a Šternberkem u Bohuňovic se srazila dvě auta a doprava tady zpomaluje, tak s tím počítejte. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724 299 199.
2: Akce týdne Komošrotu Barko. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 Kč za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Tak kápni božskou. Jak si to obešla? Nikdo se nestane nejlépe hodnoceným dodavatelem energií jen tak.
4: Ale pánové, jen jsem dělala, co lidi chtějí. Přehledná apka, jednoduchý přechod, ceny mezi nejnižšími na trhu a jistota až do roku 2029. Fonergy, nejlépe hodnocený dodavatel elektřiny a plynu. Férové ceny energií od Fonergy.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Mironet, šestinásobný vítěz kvality.
8: Šoproku na Heuréce, to už víme přece.
7: Rostem s vámi dál. Za to velký dík. Mironet je prostě správný klik.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
0: Je 15 hodin, jsou tu další krátké zprávy a s nimi Bára Purkarta. Hezké odpoledne. Roste zájem o dovolenou v exotice, zejména během podzimních a zimních měsíců. Češi cestují nejen za teplem, ale i za poznáním, sportem nebo adrenalinovými zážitky. Velmi populární destinace začaly ale postupně zpřísňovat vstupní podmínky. Co a kde se změnilo, říká ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková.
11: Od letošního 15. září Thajsko zkrátilo bezvízový pobyt českých turistů z původních 60 na 30 dní. Cestující musí před příjezdem také vyplnit elektronickou příjezdovou kartu. Maledivy od 1. října rozšiřují 17% zdanění turistických služeb také na některé služby prodávané zahraničními cestovními kancelářemi a platformami.
0: A třeba Vietnam v dubnu spustil pilotní systém elektronické předpříletové registrace zahraničních cestujících. Řada knihoven napříč celým Českem se přidává ke kampani Týden knihoven. Jubilejní 30. ročník začíná právě dnes a nese motto 1000 podob čtení, nekonečno radosti. Pořadatelé chystají besedy, čtenářské výzvy nebo autorská čtení. Víc na webu týdenknihoven.cz. Evropská komise zvažuje zhruba roční odklad části nařízení o metanu týkající se dovozu fosilních paliv. Po dnešním neformálním jednání unijních ministrů energetiky to uvedl eurokomisař Jürgensen. Na odklad platnosti části nařízení tlačilo zejména Česko, které následně získalo podporu dalších 19 států, včetně Německa. V noci na středu v Zámoří odstartuje nový ročník NHL. Legendární Stanley Cup obhajuje Carolina, která ve finále minulé sezony porazila Vegas. Mezi favority letos patří také Florida a nebo Colorado, nejlepší tým loňské základní části.
12: Mega výprodej v motoparku. Motooblečení a doplňky se slevou až 70%. Vybavte se za skvělé ceny na motopark.cz.
9: Počasí v pěti slovech.
0: Tohle je léto, které chceme.
13: Možná jsme nejproblematičtější kraj, ale

0: Ba! A jsme tady. A moc jsme se na vás těšili. Jsme na spírovaní, vyhřátí od slunce, v dobré náladě, plní dojmů z prodlouženého víkendu. A vůbec všechno to dneska musíme postupně probrat.
1: Pojeďte v tom s náma, možná se nám podaří trošku té dobré nálady i poslat do éteru. 15 hodin a 2 minuty právě teď a hezké odpoledne od nás.

0: to vlastně úplně jednoduché. Opravdu je úterý. Nádech, výdech je úterý, není pondělí. Já už jsem se dneska spletla třikrát. V sobotu jsme vlastně všichni ještě měli takový pátek.
1: No, co jsi dělala vlastně v sobotu
0: já
1: nebo o víkendu?
0: Já jsem byla pracovně v sobotu v Kravařích.
1: V místní části Kouty, co si pamatuju.
0: V místní části Kravaře, Dovořisko ještě. Se mi to trošku plete. Takže tam jsem dělala radost. A představ si, byl tam pro děti nachystaný jako koňský povoz a on na něco šlápl. Ten kůň. A musel domů. Tak to byla nejhorší věc, která se mi o víkendu stala, takže jsem docela šťastný.
1: Tak snad už je koníček v pohodě. No, já jsem moderoval v sobotu Den rodin v Trojhalí. Zjistil jsem, že Tereza Mašková je super. Mají dobrý songy.
0: Bych i hádala, no.
1: Jo, a že tolik růžové jsem na člověku v životě neviděl. Ale byla tam i tlumočnice do znakové řeči a umím dokonce vyznakovat své jméno, jo. To je frajeřina. Ne každý má znak pro jméno, jsem se dozvěděl. A když už jsme u toho jména, u těch Michalů, tak v neděli jsme slavili s kamarády a polovina lidí u stolu se jmenovala Michal, jo? Já si myslím, že každý by měl mít v rodině svého Michala.
0: Rozhodně má.
1: Jako tušili jste vůbec, kolik jich je? Já jich mám v telefonu 23. Trumfne mě někdo, jako napište nám, chceme vědět, jestli je Michalů opravdu tolik.
0: Hele, já 724, tady mám...
1: počkej, 299, 199, podívejte se fakt do svého seznamu, napočítejte to a napište nám to číslo, jsme zvědaví, kolik.
0: Michal Majáles, Michal Derby, Michal Pistolas a Michal Koblížek, to je můj kluk. A Michalův táta.
1: Tak to je poloviční Michal.
0: Já jich zas nemám tolik.
1: Hej, a normálně je 23, neskutečné.
0: To je fakt.
1: Ale věřím, že mě někdo trumfne.
0: Ještě Michal Krusberský.
1: Jo,
0: to je náš bývalý
1: kolega, zdravíme.

0: Ed Sheeran a jeho Perfect. Kolem Eda se toho teď na těch internetech a ve světě děje hodně.
1: Nemá to teď v životě jednoduché.
0: Rádia ho dokonce přestali hrát, ale my ho teda pořád hrajeme, protože ono to tady nepatří, že jo?
1: Jsou to mega hity, co si budeme.
0: Právě.
1: Tady jsme se před chvilkou, kolik máte v telefonu uložených Michalů. Napsal nám překvapivě Michal, mám seznamu 35, z toho 5 čísel je mých. Žiju minimálně 4 další životy. Zajímavé, zajímavé.
0: Andrejka, já jich měla určitě 11, teď mám čistou nulu. Ráno jsem utopila telefon.
1: Tak to je zase mrzuté. Jinak jako v Česku žije 123 324 lidí se jménem Michal, jo?
0: Jde o 17. nejčastější jméno vůbec. To není jako zas tak teda, to bych řekla, že jde třeba o 3. nejčastější jméno.
1: To zas ne asi.
0: Pokud 17. tak vlastně není zas tak neoriginální.
1: No ale znamená to, že zhruba každý 44. chlap se u nás jmenuje Michal, jo? O jednu příčku nás teda trumfli Václavové, ale to už je, myslím si, včerejší příběh, ne?
0: Já jsem si vždycky říkala, že když budu mít kluka Michala, což mám, že bude hrozně hezké, jak mu budu říkat Míšo, většinou říká Michale. Takže nic.
1: To ještě nebyla ta nejzbytečnější zpráva dne. A ta přijde za chvilku.
2: Hledáte novou práci v Česku nebo Německu? Přijďte na Den pracovních příležitostí od Happy. Čekají na vás pozice ve výrobě, logistice i skladech, rychlý nástup a osobní konzultace. Potkáme se tento pátek v Impact Hubu Ostrava, nedaleko mostu Pionýrů, od 10 do 16 hodin. Happy. Práce, aby život stál za to.
3: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
4: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
5: Když jde o zdraví.
3: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
6: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
7: No jasně, s MND to jde.
6: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
8: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Nově pro vás otevíráme prodejnu Bila v Ostravě v Prodloužené ulici. Přijďte a využijte 7% slevu už na první nákup z Bila aplikací. Až do úterý máme v akci okurku v Bila klubu za 11,90 za kus, sleva 52%. Bila. To dobré začíná u nás.
9: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí metr datového UTP kabelu Solarix kategorie 5E za skvělých 7 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
10: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
11: Nové Penny Kostelec na Hané. Zítra, 30. září, otevíráme v 7 hodin. Přijďte si třeba pro čerstvý rohlík jen za korunu nebo Prosecco 0,75 litru za 59,90. Těšíme se na vás v Penny Kostelec na Hané, Smržická. Penny.
12: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
2: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Tak zvěsti pro lomeny, Lady Gaga je opravdu maminkou, miminko jí odnosila náhradní maminka.
1: Jak ji říkáš, Gugu Gaga?
0: Gugu Gaga, ježiš, já téhle možnosti v Americe tak strašně závidím. Kdyby za mě někdo mohl být těhotný a pak to vytlačit i za mě a i zaplatit.
1: Ale jsi hrdinka, už to máš za sebou, prosím tě. Pořád štráchy s tím.
0: Jo, ale mohla jsem jako, víš, mít jenom hezké vzpomínky.
1: Mohla. A ne
0: i tyhle.
1: Mohla.
2: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
1: Přesně před 10 lety byly prolomeny účty zakladatele Facebooku Marka Zuckerberga. Podle hackerů na nich používal heslo dadada. Takže my musíme používat velká a malá písmena, minimální počet znaků, dvoufaktorové ověření a šéfik si dá dadada.
2: Nejzbytečnější zpráva. To nejzbytečnější info, které dnes rozhodně nebudete potřebovat, ale stejně si ho budete pamatovat. Hit Radio Orion.

0: Avril Lavigne a What the Hell.
1: Chtěla jsi to zakřičet, že? What the hell?
0: Že si to dneska neříkáte, žádné WTF neprovází váš úterní den.
1: To je fakt, my vám přejeme krásné odpoledne. Indie se snaží prosadit zákaz fast foodů do 50 metrů od škol. Jako takhle, když si vybavíme, co jsme měli v našem školním bufetě, za jídla a svačinky, které měly fakt jako daleko do jídla, co by tělu něco dalo, tak je to asi fajn, ne?
0: Ale není 50 metrů trochu málo,
1: no, asi jo.
0: To stihneš za velkou přestávku, i když mě by těch 50 metrů pomohlo během porodu, znova dneska o mém porodu. Když přes cestu v havířovské porodnici je KFC, doslova přes cestu. Můj drahý si během mého porodu odskočil na svačinu.
1: Dobře udělal.
0: Jednak bych do dneška chtěla vidět, jak to vypadalo, když tam v tom papírovém nemocničním hábitu do sebe házel hranolky. Ty jsi ho měl nedávno na sobě, když jsme vysílali z porodnice. Tak jako imagine, že jo. A jednak jsem si jistá, že přišel o hodně, když mi mezi tím píchali epidural, který, jak jsem zjistila až u toho porodu, není očkování do ramena.
1: To by píchali epidural, on si mezi tím stříknul kečup na hranolky.
0: No,
1: to
0: jo,
1: je život.
0: To je v podstatě to stejné.
2: Nabídka pracovních míst.
3: Cítíte to napětí? To je energie pro vaši kariéru ve firmě TES Vsetín. Pro výrobu motorů a generátorů hledáme posily s elektrovzděláním. Mnoho dalších pozic s širokou nabídkou benefitů naleznete na tes.cz. Baví vás stroje a máte rádi, když všechno šlape jak má? Tridas z Valašského Meziříčí hledá technika linky. Nabízíme zajímavou práci a volné víkendy. Více na tridas.cz.
2: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Lásko, jaký bys chtěla auto?
8: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
7: Ale já myslel, jakou barvu?
8: Barvu? Já tak to nevím.
7: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
9: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
10: Stavebniny DEK přináší mega akci. Dnes zadarmo, zítra za peníze. Při pronájmu stolových, pásových a obkladačských pil na 2 a více dnů od nás budete mít první den pronájmu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 2. října. Tak si půjčte pilu a první den za vás zaplatíme my. Více na DEK.cz.
11: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí stehenní řízky bez kůže chlazené 1 kg za 109,90. Rabit. 90 řeznictví po celé České republice.
12: Basket, rychlost, akce, zážitek. 39. v 6 hrajeme proti Hradci Králové. Přijď nás podpořit. Vidíme se na Tatranu.

0: Mě přišla mi teďka z domu SMS-ka, mě rozesmála. Mamka mi hlídá medu, říká, tvoje dcera mi říká, že jsem blázen.
1: Jinak posloucháte Hit Radio Orion, my sem tam chceme, abyste byli u toho, co se tady děje i během toho, co hrajou ty naše hity. Ale teď pro vás máme fakt jednu bombu.
0: Velkou bombu.
1: Nechej teď mamku s medou doma,
0: aha,
1: ale pojďme
0: já?
1: Se podívat do Dolních Vítkovic.
0: Ano, Colors of Ostrava dropli prvního headlinera a je to... Robbie Williams. Ty kráso, to bude něco.
1: To bude plno.
0: To se fakt těším.
1: Rovnou dropli fakt takové mega jméno.
0: Mega jméno.

0: Já vím, co chceš říct. Řekni to. VMAs.
1: A, no, spíš jsem chtěla říct, že Taylor Swift vydala nové album a jak je jako zamilovaná a všechno jí klape v životě, tak to album není takové, jaké Swifties mají rádi a je to docela vtipné, ale o tom potom.
0: O tom potom, to máme rádi, určitě se k tomu dostaneme. Teď jsou tady důležité dopravní informace. V Uherském Hradišti na třídě maršála Malinovského na křižovatce s Mánesovou bouralo auto s motorkářem. V Ostravě v Rudné ulici směrem do Svinova u křižovatky se Závodní se srazila dvě auta. Na místě policie a kolona už měří přes 2 kilometry a v Ostravě v ulici 1. máje u křižovatky s Pohraniční bouralo auto s motorkou. Na místě je záchranka, projíždí se jedním pruhem. Dávejte na sebe pozor a dobře dojeďte. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
2: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
3: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.

0: třídy. Více na skautská.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
3: 16 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkartová. Příjemné odpoledne. Součástí říjnových voleb bude i 19 referend o výstavbě větrných elektráren. Rozhodovat se bude o více než 80 nových turbínách o celkovém výkonu 450 MW, což by znamenalo více než zdvojnásobení dosavadní větrné kapacity v Česku a také elektřinu pro zhruba 400 000 domácností. Mimořádná bezpečnostní opatření chystá na víkend policie. Do Česka mají údajně namířeno příznivci tuningu. Právě u nás, konkrétně v Praze a v Brně, by se měly konat ilegální srazy upravených vozidel. V minulosti je doprovázely ilegální závody, krádeže dopravních značek nebo cílené blokády dálnic. AGEL opět zabodoval. Zdravotnická skupina v Olomouckém kraji opět obhájila pozici nejlepšího zaměstnavatele v regionu. Lidí má přes 5 000 a jako zaměstnavatel v soutěži Plaxí skupina uspěla už po čtvrté v řadě. Zdravotníci si chválí přístup vedení, možnosti dalšího vzdělávání a kariérního růstu. Šestým kolem dnes pokračuje hokejová extraliga. Vítěznou sérii bude chtít prodloužit Třinec, který doma přivítá Kladno. V dalších zápasech Pardubice hostí České Budějovice, Litvínov Liberec. Plzeň zajíždí do Mladé Boleslavy, Vítkovice nastoupí v Olomouci a Hradec si to doma rozdá s pražskou Spartou.
0: Mega výprodej v motoparku. Motooblečení a doplňky se slevou až 70%. Vybavte se za skvělé ceny na motopark.cz.
4: Čas na dobré zprávy, tak
5: je,
4: pojď.
5: To bude dobrá zpráva, 24 stupňů, zítra teda výjimečně píšou nelze vyloučit mlhy, ale to jenom ráno, to je jedno, odpoledne bude krásně, celý den bude jasno.
0: Oui. Celý den si makal, teď je řada na nás. Michal Pistolas a Evelína Švrčková. Odpolední show Hit Rádia Orion.
4: Pojď si to dát.
0: Slezko
6: je tady!
5: 16.00, Michal a Evelína vás zdraví. Přejeme všechno nejlepší všem Michalům a začínáme další hodinu.
4: Pojďme si dát rovnou jeden z největších hitů Tones and I, Dance Monkey.
5: Hit,
4: no, tak ještě s tím Davidem Gettou něco dali.

0: běhání už dávno není jenom aktivitou pro seniory, jenom.
1: Pro seniory ne. Ne, že by seniori nemohli teďka jako chodit houbařit, víš.
0: No můžou, ale
1: a není to už jenom pro ně, jo?
0: No, tak jsme to mysleli. Jo, a hlavní chyba všech houbařů, která z houby udělá toxickou zbraň během chvilky, je, prosím vás pěkně, jejich sběr do igelitek.
1: Během pár minut se tam zapaří, začne se v ní v té houbě rozkládat bílkovina a během chvilky je z ní toxická bomba. Odborníci ale taky varují, že díky sociálním sítím a teď vlastně i AI se houbaření docela mění. Jo, apky nebo ChatGPT by na rozpoznání hub fakt neměly být něco, čemu slepě věříme.
0: Jo, to jsou takové ty vtípky. Ano, tahle houba je jedlá. A potom napíšeš, ale mě není moc dobře. Máš pravdu, tohle byla smrtelně jedovatá houba.
1: Jo. Promiň. Hele, k určení houby, pokud nevíte, se doporučují zdroje alespoň 3, přičemž nejlepší je soused Láďa na chatě.
0: Přesně.
1: To je jasný. No tak lovu zdara, buďte opatrní a teďka si dáme něco, co je lepší než všechny houby na světě, a to je Miley Cyrus.
0: Pojďme si dát její novinku. Let's go.

0: a počkáme, až to stiší ten podkres, pardon.
1: Nemáme vstup.
0: On tady odepisuje na těch Instagramech a vůbec jako nedává pozor. Je to tak, máme vstup trošku dřív, protože škvoři byly hrozně krátcí.
1: No já jsem chtěl totiž říct, že už máme venku jako storíčko, které vlastně přeje všem Michalům a ano. Myslím si, že se nám to povedlo, tak se na to taky koukněte.
0: Tak běžte se podívat Hitradio Orion z Rzelína nebo Michal.pistola.
1: A nebo Hitradio Orion, že jsem to si asi říkala, výborně. A Michalové to mají povinně.
0: Jo, Michalové to mají povinně. A já myslím, že už od toho teď můžeme jít, že už to nebudeme.
1: Pojďme.
0: No jako pryč.
1: Úplně pryč.
0: Ne, ty chceš ještě něco říct?
1: Ne, nechci. Tak dobré odpoledne.
2: Sezakovám v Ostravě, Opavě a Třinci vyřeší ucpaný odpad, zmonitoruje kanalizaci a nebo vyveze žumpu. Auta mají malá pro domácnosti a velký mašiny na těžký kál, i na ten nebezpečný. Tak nečekej a volej Sezako.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: Už vás nebaví na dětských akcích jen čekat, až se děti vyřádí? Přijďte na Fun Days! Tady Vlasta Korec, zvu vás na Fun Days! Festival, kde se zabaví nejen děti, ale také dospělí. Fun Days! Už 3. října na Černé Louce v Ostravě. Přijďte si užít nový rodinný festival v Ostravě.
9: Řešíte, jak ušetřit za vytápění? Nebo se připojit k tepelné síti? Přijďte to probrat osobně. Veolia Energie pro vás otevřela nové zákaznické centrum v přízemí komplexu Nová Karolina Park v Ostravě. Od pondělí do pátku vám naši odborníci rádi poradí. Veolia Energie. Více na vcr.cz.
10: Zastavte se tam, kde voní čerstvá káva a rozkvétají krásné okamžiky. DKV. Káva mezi květy. Kavárna a květinářství v jednom. Dopřejte si lahodnou kávu, sladký dezert nebo kytici pro radost. Naše prostory si můžete také pronajmout pro soukromé akce, oslavy, školení, setkání nebo zájmové činnosti. Přijďte na Dělnickou 14 v Havířově. DKV. Káva mezi květy. Místo, kde roste krása i smysl. www.kavamezikvety.cz.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Hlavou proti Evelíně.
1: Hlavou proti Evelíně.
2: Je to tady, tento týden soutěžíme o lístky na koncert kapely MIG 21 v rámci jejich podzimního turné. Termín koncertu je pátek 9. října od 20 hodin. Garáž klub Ostrava. Martinov, u tebe doma skoro.
3: Hele. Ano, u mě doma skoro. Tak koho, pán má, koho pak máme na telefonu? 591 001 001.
4: Ahoj, to je Lenka.
2: Ahoj, Lení, zníš svěže, cítíš se svěží?
4: Jo, venku sedí sluníčko, dneska první den v práci a už je úterý, takže jo, dá se to.
3: Why not? Samé dobré zprávy, odkud voláš, Leni?
4: Z Hrabůvky, takže to bude mít kousek, jestli to vyhraju.
3: No ježiš, sedneš na, nevím, čtyřku nebo něco, asi tam?
4: To není, co tam jede, ale nějaká tramvaj asi.
2: Prosím tě, zjisti si to a nesedej na nebo něco, jo, jinak se budeš moc to hodně divit.
3: Jezdí tam čtyřka, vím to, ne? Tak co, jdeme na to?
4: Asi jo.
2: Tak jo, dvě kdo otázky začne? Pro mě, dvě. Pro tebe, kdo začne, Leni?
4: Evelina.
3: No, tak pojďme na to. Jo. Evelino, jak se jmenoval český film z prostředí parahokeje, který se natáčel v našem regionu a měl premiéru loni v Gongu?
2: Šampioni.
3: Ne. Neporazitelní.
2: Aha, ale jako vedle jenom o trošku.
3: Taky by to byl hezký název, ale ten bohužel u poroty neprošel. Leni, kdo měl včera svátek? Dneska už to víme, už jsme to říkali tisíckrát, ale kdo měl včera svátek a byl svátek?
4: Včera Václav.
3: Václav, dobře. Evelino, kdo naspíval hit Marry You?
2: Marry You, to je ten Bruno Mars.
3: Dobře, 1-1, ale teď to můžeš rozkopnout. Okay. Ve kterém slezském městě najdeme části Kilešovice, Kateřinky a Jaktař?
4: Opava.
3: Dobře, no tak jo, je to tvoje.
2: Je to tvoje.
3: Víš, koho vezmeš?
4: No, ještě ne, nějakou kamošku asi.
3: Jasný, holky, tak si to užijte, zůstaň mi na telefonu a ještě si užívej ten sluníčkový den.
2: Čau.
4: Díky, ty taky, hezký den.
3: Ahoj. Měj se hezky, ahoj.
1: Poměřte své síly s nejoriginálnějším mozkem Moravy a Slezska. Pojďte svou hlavou proti Evelíně. Každé všední odpoledne na Hit Rádiu Orion.

0: Jagger, klidně si teď můžete zpívat i Move Like Pasta na Hit Radio Orion, protože pojďme dál, je tady velká podsta pro našeho havířovského hokejistu Pastrňáka. Boston oznámil českého útočníka jako nového kapitána, tak gratulky.
1: A pokud jste takové hokejové kopita jako my, tak kdo bude novým kapitánem? Tam bylo rok a půl velké téma.
0: Počkej, ale tváříme se, že tomu rozumíme, ne?
1: Tak odteď. Připadne to tedy hvězdnému útočníkovi a bude to taky devátý český hokejista, co se bude v NHL prohánět s C-čkem na dresu.
0: Rozhodně.
2: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
3: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
4: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
7: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
8: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
9: Auto na celý měsíc zdarma? Ano, slyšíte správně. DR Automobiles je od 1. do 14. října v Avion Shopping Parku. Čekají na vás stylové vozy už od 350 tisíc korun. A navíc můžete vyhrát jedno z nich na celý měsíc zdarma. Stačí přijít k expozici a zapojit se do soutěže. DR Automobiles. Auto, které vás může překvapit. Více na draautomobiles.cz.
10: Tak kávni božskou. Jak si to obešla? Nikdo se nestane nejlépe hodnoceným dodavatelem energií jen tak.
11: Ale pánové, jen jsem dělala, co lidi chtějí. Přehledná apka, jednoduchý přechod, ceny mezi nejnižšími na trhu a jistota až do roku 2029. Fonergy, nejlépe hodnocený dodavatel elektřiny a plynu. Férové ceny energií od Fonergy.
12: Reklamy byly dlouhé? No jo, ale my z něčeho tuhle moravskoslezskou dvojku platit musíme. Michal a Evelína, dej si odpolední show Hit Rádia Orion.

0: Shakira a její Zoe za námi, venku je podzim, který si jako rádi necháme líbit. Slunce, teplo.
1: Lidi, pojďme se potkávat, užít. Přesně tak. Na jihu totiž startuje už 6. ročník vinařského festivalu, tak si můžete přijít užít den plný vína, skvělého jídla, muziky a zábavy, jak pro dospělé, tak pro děti.
0: Letos to bude velké, přijede rekordních 18 vinařství. Hmm. Budou tam stánky s občerstvením, zahraje několik cymbálových muzik, zatančí několik folklorních souborů, těšit se můžete na řízené degustace vína z vinaři na náměstí.
1: Plus teda večerní koncert kapely Midnight a vinařský fotokoutek, samozřejmě nesmí chybět dětský koutek a soutěže o vinařské ceny. A teď to nejlepší.
0: Vstupné zdarma, degustujete do skleničky, kterou si můžete zakoupit předem na místě za kilo.
1: Tak máte i suvenýr.

0: Sheeran. 16.57, právě teď.
1: Prosím,
0: zastav mě, než se úplně pohřbím.
1: No, chtěl jsem se tě zeptat, jestli víš, co to znamená Azizam, tady
0: absolutně
1: ten zvláštní název songu.
0: To je nějaká aplikace.
1: Jsem si to teď normálně googlil. Moje milá, můj milý, má lásko, můj drahý, výkladu je hodně, je to asi hodně hezký text.
0: Tak Azizam, hoď tam tu dopravu.
1: Už to tam zíznu. Jak se to jmenuje? Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska, tak pojďme. V Ostravě v Českobratrské ulici u křižovatky s Poděbradovou boural autobus. Připravte se tady na zdržení. Pojďme do nového Jičína. V Dlouhé ulici zasahuje záchranka u nehody osobního auta s motorkářem. Tady projedete s omezením. Dávejte na sebe pozor a dobře dojďte. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
2: Akce týdne Komošrotu Barko. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: STK Ostrava Radvanice. STK rychle a bez objednání. Ano, jedině ve stanici technické kontroly v Ostravě Radvanicích. STK Radvanice.cz.
5: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
6: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, brds.cz.
2: Akce týdne Komošrotu Barko. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
7: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
0: 17 hodin, jsou tu krátké zprávy a s nimi Bára Purkártová. Pěkné odpoledne. Policisté, hasiči, celníci a příslušníci vězeňské služby dostanou přidáno. Platy jim v příštích 3 letech stoupnou každý rok o 2600 až 2900 korun měsíčně. Po jednání s odbory to uvedl ministr vnitra Metnar. Jeho rezort chce, aby byl k začátku roku 2029 nástupní plat policistů a hasičů po absolvování odborné přípravy 50 000 korun. 7 klíčníků se dnes opět sešlo, aby společně uložili korunovační klenoty. Od 15. do 28. září si je ve Vladislavském sále Pražského hradu prohlédlo bezmála 37 tisíc lidí, z toho 9 tisíc školáků. Návštěvnost letos byla nižší než loni, kdy klenoty vidělo skoro 52 tisíc lidí. Sehnat si návykové látky nedělá mladým v Česku žádný větší problém. Odhalily to nedávné kontroly, během kterých předpisy porušila více než polovina provozoven. Podle expertů je český přístup k alkoholu velmi tolerantní. Doporučují proto silnější osvětu a také přísnější ověřování věku v e-shopech. Českou fotbalovou reprezentaci dnes čeká druhý zápas Ligy národů. Čeká ji favorizovaná Anglie, proti které naši nastoupí od 8:45. Hrát se bude doma na stadionu Pražské Slávie. No a já ještě dodám, že na úvod Ligy národů nároďák podlehl Chorvatsku 1-2.
8: Mega výprodej v Motoparku. Motooblečení a doplňky se slevou až 70%. Vybavte se za skvělé ceny na motopark.cz.
0: Všechno, co o zítřejším počasí potřebujete vědět, je, že bude krásně, tak si to užijte.
1: Fajné.
9: On je ostravský řek a ona havířovský uragán. Michal Pistolas a Evelína Švrčková.
10: A tohle je nejdivočejší odpolední show na Moravě a ve Slezsku.
1: Celý věk je tam to havířovský uragán. Tak pojď.
0: Dobrý, vítejte v naší odpolední show. Máme před sebou poslední hodinu a jdeme si to užít naplno. Chainsmokers a taky Coldplay Something Just Like This to otvírají s námi.
1: Je to tak. Dobrý podvečer už skoro.

0: Trošku se dneska vrátíme k naší nejzbytečnější zprávě, protože Leony v podstatě zpívá o heslu, které si kdysi dal Mark Zuckerberg k Facebooku.
1: Dá.
2: Pojďme dál.
1: Ano.
0: VMAs 2026 patřili Medáně. Večer ovládla počtem získaných cen jednoznačně, odnesla si jich 7 a po 23 letech večer taky zahájila.
1: Každoroční rekordmanka Taylor Swift si odnesla ceny 3, ale se 33 šoškama. Šoškama z minulých let je furt nejúspěšnější umělkyní.
0: A to i po tom posledním albu.
1: Ano, které se teda dost hejtí, respektive samotní Swifties se z něj dělají legraci a Taylor sama ty nejlepší videa na Instagramu lajkuje.
0: Myslíš třeba její poslední single Patient Zero?
1: Třeba. Že to vypadá, jak kdyby Samsung vydal nové polyfonní ty melodie.
0: Taylor je zkrátka zamilovaná, jo. Když jí vztah poprvé v životě sedl, nemá už kde brát inspiraci,
1: to pravda,
0: tak to prostě
1: no.
0: Je,
1: já
0: že?
1: Vždycky zamilovaná, strašně tloustnu a někdo to má takhle. Ostatně nejlíp se píše se zlomeným srdcem, životem úplně mimo mísu, jak se mezi umělci říká, když máte krizi, nesmíte s ní plýtvat.
0: A pojďme se teď teda obloukem dostat k Madoně, která nakonec neovládla tento vstup, ale rozhodně ty ceny MTV Music Video Awards určitě. Takhle zní její nový single se Sabrinou Carpenter. Vám jenom chtěli říct, pustit.
1: Jo, tak teď už to víte.
3: Zlepši si náladu.
4: Hit Radio Orion.

0: Goodbye.
1: Flipside a Trumpets, my se neloučíme s námi ještě, ale pouze tady se Flipside jsme se rozloučili.
0: Ano, máme před sebou minimálně ještě půl hodinu, ve které vám zahrajeme třeba Poetiku nebo Pinka. Teď vás budeme zvát za zábavou.
2: Co se děje na Moravě a ve Slezsku?
3: Máte rádi hory a hledáte důvod vyrazit na místa, kam byste se možná jinak nevydali? Turistická výzva 32 vrcholů vás zavede do Beskyd i Jeseníků. V obou pohořích na vás čeká vždy 32 vybraných vrcholů a cílem je během roku postupně zdolat co nejvíc z nich. Tempo je jen na vás, začít můžete kdykoliv a vyrazit můžete každý víkend nebo si jednotlivé výšlapy rozložit do celého roku. Pomůžete navíc také dobré věci. Více informací najdete na 32vrcholů.cz.
2: Víme, co se děje v Moravskoslezském kraji. Hit Radio Orion. Hledáte novou práci v Česku nebo Německu? Přijďte na Den pracovních příležitostí od Hapy. Čekají na vás pozice ve výrobě, logistice i skladech, rychlý nástup a osobní konzultace. Potkáme se tento pátek v Impact Hubu Ostrava, nedaleko mostu Pionýrů, od 10 do 16 hodin. Hapy. Práce, aby život stál za to.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
4: novou generaci skládaček Samsung Galaxy Z8.
5: Když mobily?
4: Tak Mironet!
5: Klikni dvakrát!

0: nebo kytici pro radost. Naše prostory si můžete také pronajmout pro soukromé akce, oslavy, školení, setkání nebo zájmové činnosti. Přijďte na Dělnickou 14 v Havířově. DKV. Káva mezi květy. Místo, kde roste krása i smysl. www.kavamezikvety.cz.
1: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
2: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sázímelesynovégenerace.cz.
3: Dopřejte si vše, co máte na vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy a získejte cenové zvýhodnění až 65 000 korun. Nyní navíc s balíčkem služeb jen za 5 400 korun.
4: Navštivte nás. Auto Heller Ostrava. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
5: Zrodila se na moravských loukách a mezích nedaleko Hustopečí. Jmenuje se jako nádherná řeka Bečva. Je jediná, která má v sobě tajnou ingredienci. Lásku k přírodě. Bečva. Šunka nejvyšší jakosti z tradičního moravského řeznictví Váhala. Z každého zakoupeného kousku šunky Bečva přispějeme na obnovu postižené řeky. Nechte svou chuť unášet na vlnách Bečvy.
6: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
7: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
8: Já si teda myslím a doufám, že tomu nejsem sám, že my jsme prostě morčecí velmoc. Jo?
9: Já nevím, jak teď, ale když si rozhodně.
8: V 90. jsme buď měli morče, křečka, a nebo pak, co si tak vzpomínám, rodiče, který nám lhali, že zvířátko odjelo na farmu. Já si vzpomínám, my jsme měli teda křečka a on takhle jednou a on to je celá smutný příběh. Jo? No. Jsme měli na balkóně, prostě v kleci a on se z toho nějak dostal ven. A najednou se takhle odevřela a ten křeček skočil dolů z toho balkónu. Tak jsme pro něj šli, on tam prostě ležel, nohy nahoru, že mu teda jako vystrojíme pohřeb, jsme dali do popelnice a on najednou, hoc!
9: Tak jsem tady!
8: Já jsem si dělal prču!
7: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Blízko je nám poetika, blízko nám je tenhle týden i pátek, protože jak víme, máme kratší týden.
1: Je to tak a já musím říct, že jsem byl na dosah poetice i v sobotu v Trojhalí, vystupovali tady v Ostravě a byli super. Tak pojďme se posunout dál, Adra hledá dobrovolníky pro seniory i děti.
0: A Adra v Ostravě, nutno dodat.
1: Jo, tak kdyby nás teď náhodou slyšel někdo, kdo může kousek svého času věnovat lidem, kteří nikoho nemají, tak na ostravskou Adru se teď můžete obrátit.
0: Pomáhat podle nich můžete úplně jednoduše. Stačí naslouchat, zahrát si nějakou hru nebo zajít s nimi na procházku. Hele, čas na dobré skutky není jenom o Vánocích. Tu dobu už jich může

0: Fastboy a taky Nico Santos, Hit Radio Orion a s ním Michala Evelina. Stále jsme tady a stále doufáme, že vás máme tam na druhé straně.
1: A víte, co je na tomhle momentu fajn? Že už máme za sebou pořádný kus pracovního týdne. Zítra už je středa a pak už to podle nás úplně sletí.
0: No to

0: Nabídka pracovních míst.
1: Cítíte to napětí? To je energie pro vaši kariéru ve firmě TES Vsetín. Pro výrobu motorů a generátorů hledáme posily s elektrovzděláním. Mnoho dalších pozic s širokou nabídkou benefitů naleznete na tes.cz. Baví vás stroje a máte rádi, když všechno šlape jak má? Tridas z Valašského Meziříčí hledá technika linky. Nabízíme zajímavou práci a volné víkendy. Více na tridas.cz.
0: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz. Triogas je tu pro vás. Kvalitní okna, dveře, vrata, žaluzie. Pojďte s námi ušetřit za energie. Spolehlivá rodinná firma s tradicí a bohatým sortimentem. Triogas je tu pro vás. Navštivte vzorkovou prodejnu ve Valašském Meziříčí nebo Hlučíně. Vše vyřešíte hned i na triogas.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
4: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí stehení řízky bez kůže chlazené 1 kg za 109,90. Rabit, 90 řeznictví po celé České republice.
7: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
8: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
7: Jupi!
8: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
7: Rozložte nové možnosti.
8: Když mobily,
7: tak Mironet. Klikni dvakrát.
9: Jsem hrdina.
10: Co tady blbneš?
9: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
10: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
9: Vše na 211.cz.
10: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
9: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
11: STK Ostrava Radvanice. STK rychle a bez objednání. Ano, jedině ve stanici technické kontroly v Ostravě Radvanicích. STK Radvanice.
12: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.

0: Imagine Dragons na konci odpolední show na Hit Radio Orion. Ještě jednou připomínáme té úterní odpolední show.
1: Loučíme se s vámi, doufáme, že jste si to s námi užili, protože my s vámi ano a těšíme se zase zítra. Mezitím budeme rádi, když navštívíte naše Instagramy, dáte nám třeba sledovat, najdete nás tam jako Zrzelina anebo Michal.Pistolas, budeme se na vás těšit.
0: A teď už mizíme jako Houdini. Puf, a jsme pryč.
1: Puf.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Nehoda brzdí provoz v Ostravě. Došlo k ní ve Slovenské ulici, kde havaroval motorkář. No a pozor taky na Novojičínsku, kde se bourá v obci Sedlnice. Tam se srazili dva osobáky. Co se děje na cestách, pište nebo volejte na WhatsApp 724 299 199.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 Kč za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 Kč za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
10: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
11: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Už příští týden budeme rozhodovat v komunálních a senátních volbách. Do volební místnosti je nutné vzít si platnou občanku nebo pas. Doplňuje mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
12: Rovněž se mohou prokázat e-dokladem. V tomto případě doporučujeme otevřít aplikaci e-doklady nejdříve 48 hodin před návštěvou volební místnosti, aby si e-doklad aktualizovali. Občan jiného členského státu Evropské unie se prokáže dokladem potvrzujícím jeho pobyt na území České republiky nebo dokladem jiného státu prokazujícím totožnost.
11: Voliči by si sebou do volební místnosti měli vzít také hlasovací lístky, které dostanou do schránky. K dispozici ale budou i ve volební místnosti. Premiér Andrej Babiš se po uložení korunovačních klenotů setkal s prezidentem Petrem Pavlem. Jednali o programu příští bezpečnostní rady státu, včetně možné reakce na případný ruský útok na některý z pobaltských států. Nejbližší bezpečnostní rada státu zasedne 20. října. Baťa příští rok postupně ukončí výrobu obuvi v závodě v Dolním Němčí, který je jedinou továrnou obuvnického gigantu ve střední Evropě. Provoz v závodě, kde se vyrábí obuv od roku 1970, není podle firmy rentabilní. České fotbalové reprezentaci bude ve večerním druhém utkání nového ročníku Ligy národů proti Anglii chybět obránce Vladimír Coufal, má zdravotní problémy. Mimo zápasovou nominaci zůstaly také Sejk a Schubert. Zápas začne v pražském Edenu ve 20:45.
13: Mega výprodej v motoparku. Motooblečení a doplňky se slevou až 70%. Vybavte se za skvělé ceny na motopark.cz.
11: Večer a v noci většinou jasno, polojasno, výjimečně se ráno vytvoří mlhy, ranní teploty 12 až 7, při uklidnění větru kolem 5 stupňů a ojedinělé na některých místech i přízemní mrazíky. Zítra teplý, místy větrný den, většinou jasná, polojasná obloha a maximální teploty 20 až 24 stupňů.
14: Krásný večer, 2:08, měla tady s váma být teď Lea, ale bohužel nám uvízla na dálnici, musela si volat odtahovku, tak držíme pěsti, doufáme, že všechno je OK. No a nás už čeká to nejlepší z 80., 90. a milénia. Prostě to nejlepší pro vaše uši. Právě teď Bellbook a Candle a Rescue Me.

Legendární song Queen a Who Wants to Live Forever. Posloucháte Hit Radio, krásný večer. No prosím vás, dneska je speciální den, jo? Zeptej se na stupidní otázku. Pravda, někteří lidé, možná taky takové znáte, mají takový den každý den, jo? Ale vy, co to neděláte běžně, tak tohle je vlastně super příležitost, jo? Můžete to zkusit ještě dneska. Já myslím, že se dá třeba, hele, třeba si skočíte někam do hospody, do baru nebo někam, že jo, přijdete a rovnou z první se zeptejte, máte tady záchody? To oni zbožňujou, to vám zaručuju, fakt. Nebo třeba pokud pojedete ještě tankovat, jo, tak potom u pokladny nezapomeňte položit dotaz. A to jako musím tady platit, jo. Musíte se i divně zasmát, ať je to jasné, že to je for, jo. Takovej ten poctivej. Jo, tak jo, já taky zkusím jednu, jo, prosím vás. Chcete další písničky? Ha, ha, ha, no jasně.

0: Bravo All Stars, Let the Music Heal Your Soul. Posloucháte Hit Radio a tohle je strašná pravda. Jo, nechat hudbu, aby vám uzdravila duši, no tak jasně, není to 100%, co si budem. Ale jinak je mnohokrát potvrzeno, že prostě hudba ovlivňuje pozitivně naši náladu, naše emoce, jasně je dobrý si, když je vám fakt smutno, nepouštět úplně nejvíc smutný hity, pokud se nechcete vyplakat. A víme, že vyplakání taky pomáhá. Jo, hele, ono prostě to, se to vyplaví, no, pak se uklepete, vstanete a říkáte, dobré, můžeme znovu a lépe. Já doufám, že znovu a lépe to bude za chvíli. Ty nejlepší songy z 80., 90. a milénia. Too Unlimited, taky Elaine Page, nebo... Tohle rozhodně znáte, co? Skupina Lucie a Ona ví. Už za chvilku do vašich uší.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Dokonalý soulad. I Know Him So Well. To jsou Ellen Page a Barbara Dixon. Posloucháte Hit Radio. Prosím vás, kdo máte sourozence, tak předpokládám, že i tam, protože ve většině sourozeneckých vztahů probíhá takovýto lehký špičkování. Takový to, že si ze sebe prostě trošku tu legraci děláte. Často to probíhá i v celých rodinách, jo. U nás je to třeba to samý. Já jsem zrovna teď tady mezi písničkama mi volal můj bratr, který obecně moc nikomu nevolá, ale občas se takhle jako ozve. A já jsem mu říkala, prosím tě, já už musím mít mluvit, tak si zavoláme jindy, ahoj. A on, jo. Běž trápit Česko, Kačenko. Tak jestli prosím vás se takhle se sourozenci špičkujete, tak je to v pořádku. Je to zdraví. Jenom je prosím vás důležitý jim to vrátit. Iggy Pop a Candy právě.

To je genius. Lionel Richie All Night Long v éteru Hit Rádia. Krásný večer. Blíží se 7. hodina, úplně výjimečně se s vámi loučím už teď, ale nebojte se, protože to nejlepší z 80., 90. a milénia samozřejmě pokračuje dál. A hele, bude to nabitý. Tak doufám, že jste na to ready, jo, že jste připravený. Protože ať už si chcete zaspívat v češtině, jo. Tak třeba za chvilku činasky, jednoduše jak se, jo. Třeba pokud chcete být součástí boybandu, do doby, kdy Justin Timberlake měl na hlavě čínskou polívku, NSYNC, taky třeba Limal, už za malou chvíli. Mějte se krásně, ahoj.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: Hit Radio Orion. Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
1: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
0: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Řešíte, jak ušetřit za vytápění? Nebo se připojit k tepelné síti? Přijďte to probrat osobně. Veolia Energie pro vás otevřela nové zákaznické centrum v přízemí komplexu Nová Karolina Park v Ostravě. Od pondělí do pátku vám naši odborníci rádi poradí. Veolia Energie. Více na vcr.cz.

0: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
1: No jistě.
0: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
1: No jistě.
0: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
1: No jistě.
0: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
2: Tak kápni božskou, jak si to obešla? Nikdo se nestane nejlépe hodnoceným dodavatelem energií jen tak.
3: Ale pánové, jen jsem dělala, co lidi chtějí. Přehledná apka, jednoduchý přechod, ceny mezi nejnižšími na trhu a jistota až do roku 2029. Fonergy, nejlépe hodnocený dodavatel elektřiny a plynu. Férové ceny energií od Fonergy.

0: nebo kytici pro radost. Naše prostory si můžete také pronajmout pro soukromé akce, oslavy, školení, setkání nebo zájmové činnosti. Přijďte na Dělnickou 14 v Havířově. DKV. Káva mezi květy. Místo, kde roste krása i smysl. www.kavamezikvety.cz.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
1: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
2: Když jde o zdraví.
0: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
1: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
3: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
4: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sázímelesynovegenerace.cz.

0: Ladies and gentlemen, the KLM has now left the building.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
2: Zastavte se tam, kde voní čerstvá káva a rozkvétají krásné okamžiky. DKV. Káva mezi květy. Kavárna a květinářství v jednom. Dopřejte si lahodnou kávu, sladký desert nebo kytici pro radost. Naše prostory si můžete také pronajmout pro soukromé akce, oslavy, školení, setkání nebo zájmové činnosti. Přijďte na Dělnickou 14 v Havířově. DKV. Káva mezi květy. Místo, kde roste krása i smysl. www.kavamezikvety.cz.
3: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolhni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

0: Přerově. DKV. Káva mezi květy. Místo, kde roste krása i smysl. www.kavamezikvety.cz.
1: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Rádio Orion.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Čas duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj plač, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duše léčí,

A Hit Rádiu pro tebe máme nejmarnější playlist roku. Dokonalé hity pro tvé uspěchané ráno. Ty největší hity pro odpolední melancholii. A tu nejlepší hudební náladu na podzimní večery. Pocit si rádiem. Zlepši si náladu.

0: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.

0: nebo kytici pro radost. Naše prostory si můžete také pronajmout pro soukromé akce, oslavy, školení, setkání nebo zájmové činnosti. Přijďte na Dělnickou 14 v Havířově. DKV. Káva mezi květy. Místo, kde roste krása i smysl. www.kavamezikvety.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, CZ.
2: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: I'm Nicki Minaj.
6: Hey, this is John Legend.
7: Hey, it's Taylor Swift.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

'cause my dreams are bursting at the seams. Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé ČR. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.